0: Rádio Hana. Okruh. Skyrock. Počasí.
1: Víme, jak bude ve čtvrtek na Olomoucku i jinde v regionu. Slunce nám vyjde v 6 hodin a 18 minut. Očekáváme polojasno až oblačno. I když se nám budou honit po obloze mraky, den by měl být beze srážek. Nejvyšší teploty by se měly vyšplhat k 18 až 22 stupňům. Na horách bude o něco chladněji, tam odborníci předpovídají nejvýše 15 stupňů. Foukat by nám měl jen slabý větřík.
0: Rádio Hana.
2: Okruh.
0: Skyrock.

0: Facebook Skyroku. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádia Hana Skyrock. Připojte se, lajkujte, sdílejte.
1: Rádio Hana. Okruh. Skyrock.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: My chceme jít do kina, ale na co? Taky si tohle říkáte, taky se na to ptáte. My máme odpověď, jako každý týden v našem rádiu. I dnes nám vysílají a filmové premiéry mají pod drobnohledem naši filmoví experti. Jaké jsou nejlepší kinotrháky pro druhý zářijový týden? Ví za Kino Metropol Olomouc Honza Tománek. Honzo, máš slovo.
2: Zdravím tě, Lukáši, a zdravím taky všechny posluchačky a posluchače. Začneme jednou tuzemskou novinkou, protože do kin přichází nové české drama z prvky komedie Léčivé účinky sebeklamu.
3: Tady pan Gober.
2: Slavný spisovatel a byl z Norko, kterého hraje Martin Stránský, žije v ústraní a před světem se schovává. Jednoho dne ho ale navštíví novinář v podání Ondřeje Sokola a obyčejný rozhovor se během chvíle mění v ostrý psychologický souboj, ve kterém postupně vyplouvají na povrch tajemství, polopravdy a věci, které měly zůstat skryté.
4: O co vám vlastně jde? Odpovídám na všechny vaše stupidní otázky. Chcete odejít, to jste se přijel z Francie nasnídat?
2: Takže Léčivé účinky sebeklamu, český film, který vás donutí přemýšlet, komu vlastně věříte. Anthony Bourdain ještě předtím, než se stal slavným kuchařem, spisovatelem a ikonou cestovatelských pořadů, byl 19-letým klukem, který hledal své místo v životě. No a právě jeho začátky vypráví nový film Tony, ve kterém Bourdaina stvárnil Dominic Sessa. Po jeho boku se objeví Antonio Banderas nebo Emilia Jones a nebo Leo Woodall. Takže léto, kuchyně, chaos, moře, první velká životní zkušenost a zrod muže, kterého později znal celý svět, to je film Tony, příběh Antonio Bourdaina, který začal dávno předtím, než se objevil na televizních obrazovkách.
5: Are you a good guy or a bad guy?
2: No a nakonec nemůžu nezmínit hudební dokument Oasis Don't Look Back in Anger.
6: I just don't see myself on stage with Liam.
2: Hudební dokument, který nabízí otevřený a emotivní pohled na největší hudební událost roku 2025 a zachycuje jedinečnou atmosféru emoce, které na turné prožívali členové kapely, jejich fanoušci po celém světě při jejich naprosto překvapivém comebacku v loňském roce.
7: Just pure anger. I need to calm the f*** down.
2: No a díky mimořádnému přístupu přináší dokument záběry ze zkoušek, zákulisí koncertních pódií a také vůbec první společné rozhovory Noela a Liama Gallagherových po více než 20 letech.
1: České komedie, drama, léčivé účinky sebeklamu, životopisný komediální film Tony a hudební dokument o famozní kapele Oasis jsou filmové premiéry tohoto týdne v moravských kinech a za filmové experty o nich mluvil Honza Tománek z kina Metropol Olomouc. Jsme vaše filmové rádio a Honzo, díky, že si nám věnoval svůj čas.
2: Díky, Lukáši, měj se krásně.
0: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání. Skyrock.
8: Melodický rok? To je Skyrock.

0: Zažijte sílu čistého hlasu. Vokální skupina High Five vás zve na exkluzivní koncert Stars Sing, když hlasy září. Čekají vás legendární světové i české hity bez jediného nástroje a v dokonalé harmonii. 18. listopad, Červený kostel Olomouc. Omezený počet vstupenek na sezení jen na smsticket.cz.
1: Chutě kraje Olomouckého jsou tady. Oblíbený festival kvalitního jídla a pití přináší originální dobroty od farmářů a výrobců z regionu, vymazlené speciality z restaurací a bister a bohatý program pro malé i velké. Navštivte Food Festival Chutě kraje již tuto neděli v Parku Michalov v Přerově. Více na chutěkraje.cz. Na akci vás zve projekt Olivie. Olomoucký kraj, region zdravého života.
2: Z Kluzavky, chrám ve věži i Alexandrijská knihovna. To není zábavní park, ale nová výstava pilíře civilizace ve vlastivědném muzeu v Olomouci. Objevte, jak vznikla města nebo písmo a vyzkoušejte si na vlastní kůži, co drží civilizaci pohromadě. Pilíře civilizace. Více na vmo.cz.
3: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
4: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
3: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.

0: Máme pro vás všechno nejlepší.
1: Tři programy na více než 30 výkonných vysílačích.
0: Největší hity 80. a 90. let.
1: Plus ověřené novinky hraje vaše číslo jedna.
0: Rádio Haná. Pro rockové fanoušky je tu program Rádio Haná Skyrock s nejlepším melodickým rokem a rarý.

0: současné energické taneční muziky je tu naše nové Radio Metropole Olomouc.
1: Tři programy na více než 30 vysílačích nebo kdekoliv online na radiohana.cz.
2: To je Radio Haná, Skyrock a Metropole. Máme pro vás všechno nejlepší.

spread. You're a good little partner. That's right, baby. Come on.

Rádio Hana. Okruh. Skyrock.

0: aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Jdeme na zprávy. V galerii Moritz v centru Olomouce už zase funguje supermarket. Prodejna byla je od středy znovu otevřená po kompletní rekonstrukci. Zákazníky vítá v moderním interiéru. Přeruské technické služby mají nové zákaznické centrum. Najdeme ho v ulici Palackého 1. Na jednom místě tak vyřídíme parkovací karty k parkování v Přerově i hlášení poruch, nebo získáme informace o technických službách. Další hotová rekonstrukce potěší řidiče mezi Olomouckým a Moravskoslezským krajem. Rozsáhlá oprava dálnice D1 mezi Lipníkem a Mankovicemi končí, informuje ředitelství silnic a dálnic. Práce na modernizaci silnice za více než 217 milionů korun budou hotové tento pátek. Podnikatelé a živnostníci pozor, Ministerstvo průmyslu a obchodu nás varuje před klamavými výzvami k zápisu do soukromých rejstříků, které chodí do datových schránek. Připomíná, že tyto rejstříky jsou jen pastí na peníze. Sport. Blíží se mistrovství světa v silniční cyklistice v Montrealu. Začne 21. září a i Česko bude mít na šampionátu zastoupení. Na startu bude Matyáš Vacek v časovce a v závodu s hromadným startem. A v závodu s hromadným startem bude mít na trase i opory Jakuba Otrubu a Pavla Nováka. Budeme to sledovat. Počasí.
2: Víme, jak bude ve čtvrtek na Olomoucku i jinde v regionu. Slunce nám vyjde v 6 hodin a 18 minut. Očekáváme polojasno až oblačno. I když se nám budou honit po obloze mraky, den by měl být beze srážek. Nejvyšší teploty by se měly vyšplhat k 18 až 22 stupňům. Na horách bude o něco chladněji, tam odborníci předpovídají nejvýše 15 stupňů. Foukat by nám měl jen slabý větřík.
3: Jsem John. John Crane. A hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
4: Pěkný den na cestách vám přeje firma Autorolný.
5: Autorizovaný servis a prodej náhradních dílů značky Jeep. www.autorolný.cz.
0: Tak a teď už hrajem. Skyrock.

0: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
1: Mrkněte na opel-morava.cz nebo rovnou přijeďte. Váš autorizovaný prodejce Opel, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc.
2: MLS Holice uvádí příběh o maximální jistotě, stabilitě a skvělé budoucnosti. Ve světě plném nejistoty přichází gigant z Olomouce, který napájí i světová datacentra. Nábor na nové pozice v kanceláři i ve výrobě. V hlavních rolích čisté prostředí, vysoký nástupní bonus pro vybrané pozice, atraktivní mzda, 10 000 na volný čas a 5 týdnů dovolené. Vstupenky do nové kariéry jsou právě v prodeji. Premiéra vašeho úspěchu na mls.cz.
3: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
4: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
5: Tento víkend přijede na Sovinec loutkářská a pohádková pouť. Loutkové pohádky a hry v podání divadelních a šermířských společností. Prohlídky hradu s průvodcem na třech trasách. Bohaté občerstvení pro všechny návštěvníky. Víkend plný pohádek, to je loutkářská a pohádková pouť o víkendu na Sovinci.
6: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
7: Slyším Datart nákupy?
6: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Koncert slev rozezní také sluchátka Xiaomi Redmi Buds, které nyní pořídíte o 20% levněji.
7: To je mazec.
6: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Jakobs Barista zrnkovou kávu, kilo za 399,90. Klan Campbell jemnou skotskou whisky za 269,90. A Linteo toaletní papír s Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 15. září. Kaufland.
8: Mezinárodní výstava psů Flora Canis. Výstaviště Flora Olomouc 12. a 13. září. Přehlídka psích šampionů ze všech koutů světa a atraktivní program pro děti i dospělé. Mezinárodní výstava psů Flora Canis a dětský den na Flóře 12. a 13. září v Olomouci. Více na floracanis.cz.
9: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Jelidla. t-motor.cz.
10: O víkendu 12. a 13. září ožije Prostějov už dalším ročníkem hanáckých slavností. Oblíbenou akcí s bohatým kulturním programem, regionálními pokrmy, tradicemi Hané a krojovaným průvodem. Na náměstí TG Masaryka v Prostějově vás čeká o víkendu skvělá zábava pro celou rodinu.

0: Rádio Hana Skyrock. Skyrock.
1: To jsou nejen výkonné vysílače na střední Moravě, ale také online poslech kdekoliv mimo náš FM signál.
0: www.skyrock.cz. Nalaďte si nás doma, v práci nebo v autě.
1: Přejeme stále dobrý den. Skyrock.

0: Dobré ráno. Probouzí vás Skyrock. Po 7. hodině spolu zesílíme náš nejlepší rokový výběr. Skyrock. Teď přinášíme aktuální zprávy, počasí i dopravu. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Zprávy jsou tu, pojďte si je poslechnout. Je čtvrtek 10. září. Bezpečí pro cyklisty v Olomouci, kteří pojedou mezi Slavonínem a Nedvězím. Město tu postaví cyklostezku. Nová téměř 2 kilometry dlouhá trasa odvede cyklisty z rušné silnice a má být hotová příští rok v květnu, informuje o tom město. Bohužel jsem se neovládl a lituji toho. To jsou slova 36-letého Patrika Cigoše, který jde opět za mříže za vraždu. Vrchní soud v Olomouci rozhodl jasně. Potvrdil mu 27,5 roku vězení za brutální vraždu ženy v Mírově na Mohelnicku. Činu se dopustil 3 týdny po propuštění z vězení, kde seděl za předchozí vraždu. Patrik Cigoš zasadil své partnerce loni v listopadu po hádce 45 ran nožem. Stejně jako v předchozí vraždě.
2: Žadoval, aby byl odsouzen pouze k trestní svojiměře 20 let. To podle našeho názoru bylo naprosto nemyslitelné vzhledem těm okolnostem toho případu. V podstatě nejbližšího člověka zavraždím a to v podstatě krátce poté, co jsem podmíněně propuštěn z výkonu trestní svobody prakticky pro identický trestný čin, takže tak bych to asi vysvětlil.
1: Doplnil žalobce Jaroslav Kouřil. Česko se přibližuje k ISS. Stíhací pilot Aleš Svoboda zahájil výcvik na historicky první českou misi na Mezinárodní vesmírnou stanici. Příprava včetně výcviku pilotování kosmické lodi proběhne v Evropě a ve Spojených státech. Aleš Svoboda, který se má stát prvním českým astronautem, se bude připravovat jednak na pilotování kosmické lodi Dragon i na samotný pobyt na stanici ISS. Česká mise do vesmíru se má uskutečnit příští rok. Sport. Konec hned po prvním utkání. Fotbalisté prvoligové Olomouce nastoupili do 3. kola českého poháru a ve svém prvním střetu v soutěži padli na trávě druholigového Prostějova po remíze 2-2 a prohře 3-4 na penalty. Dál v MOL Cupu pokračuje Prostějov. Počasí.
3: Ještě včera na Moravě tropy, večer a v noci napršelo a v dalších dnech už nás čeká skoro podzim. Víme, jak bude, dál proměnlivá oblačnost a maximálně 20 stupňů. Nejenom dnes, ale taky zítra, kdy ještě navíc místy zaprší. A co víkend, ten by měl nabídnout teploty od 20 do 24 stupňů a k tomu kromě mraků taky sluníčko. Doprava. Víme, jak se jezdí tady. Víme, že v Olomouci máme po ránu silnější provoz na Chvalkovické nebo taky na ulici Ferstrova, kde je omezení v jednom pruhu od svodnosti k Pražské. Jinak radary kontrolují naši rychlost v Olomouci na Okružní, Přerovské, Slavonínské anebo na Jižní. Radar máme taky v Chomoutově na ulici Dalimilova anebo ve Šternberku na Jivavské. Tak šťastnou cestu, ať už s námi jedete kamkoliv.
4: Bramak má 60 let, 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
0: Tak a teď už hrajem.

0: přejeme pohodové čtvrteční ráno. Pokud zrovna přemýšlíte, co dneska čeká vás a vaše blízké, máme tu malou nápovědu. Už za moment jsou tu naše dnešní horoskopy. Tak schválně, co nám předpovídají hvězdy?
1: Hvězdy ví, Skyrock uvádí horoskopy pro dnešní den.
2: Berani, buďte aktivní a neseďte doma jako pecky. Býci, měli byste se zaměřit na zdravější způsob života. Blíženci, zbavte se všeho, co vám brání v rozletu. Raci, svoje úkoly stihnete v termínu. Lvi, na všechny máte vysoké nároky, včetně sebe. Pany, místo na výsluní si umíte vydobít. Váhy, dostanete úkol, u kterého předvedete své silné stránky. Štíři, když budete mít pevnou vůli, štěstí si vás najde. Střelci, nepropadejte panice, zatím jste vždycky všechno zvládli. Kozorozi, vyzkoušejte aktivity, které vám mohou přinést užitek. Vodnáři, vemte si volno a věnujte rodině víc času. A co my ryby, sem tam budeme hledat mobil, který ovšem celou dobu máme v ruce.
1: Hvězdy ví. Předpověď pro vaše znamení vysíláme každý den v tomto čase. To jsou horoskopy na Skyrocku.
3: Klenu. Přemýšlíte o novém voze? Teď je ten správný čas. Renault Days jsou tady a s nimi i skvělé nabídky na vybrané modely. Například Renault Austral pořídíte se zvýhodněním až 209 000 korun s financováním a se zimními pneumatikami v ceně vozu. A k tomu výbava v hodnotě až 30 000 korun. Přijďte k nám na testovací jízdu a objevte všechny speciální nabídky na Renault Days do konce září.
4: Autokubíček. Vždy něco navíc. Autokubíček v Šumperku a Olomouci. Autokubíček.cz.
5: Bikepark Hrubá voda. To je nový bikepark jen 20 minut od Olomouce. Nahoru se vyvezeš lanovkou a dolů pěkně po trailech nádherným lesem. Bikepark Hrubá voda. Projeď si pohodový flow trail, jump line, downhill nebo přírodní enduro tratě. Nový bikepark Hrubá voda s lanovkou a parádním vyžitím najdeš uprostřed resortu Hrubá voda u Olomouce. Resort Hrubá voda CZ.
6: Mami, co jsme vyhráli?
7: To hned zjistíme. V galerii Šantovka každý los pomáhá i vyhrává. Až do 29. září můžete přispět na dům Ronalda McDonalda ve fakultní nemocnici Olomouc. Za každých 25 korun získáte stírací los s garantovanou odměnou, třeba plyšovou kapibarou. 100% příspěvků půjde na výstavbu domu, který pomůže rodinám zůstat na blízku svým nemocným dětem. Přispějte, setřete, pomozte rodinám zůstat spolu.
8: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
9: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
10: Vážně? A co umí?
9: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
10: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
11: Hola, tak už je to tady. Každý čtvrtek vychází nový týdeník Hanák. Najdete ho ve své trafice a dalších prodejních místech na Olomoucku, prostě

0: Svoboda s televizním programem. Regionální noviny Hanák vychází vždy ve čtvrtek.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90 a Pepsi 2,25 litru s apkou pouze za 24,90. Albert, dle srovnání k 2.9.
2: 19. září, to je sobota, a na Fortu 20 v Křelově se bude rozdávat Laskavost.
3: Druhý ročník Laskavého festivalu přiveze Voxela, Terneč Have, Maoka, divadlo Tramtáry a spoustu zábavy i zážitků.
2: Festival pro malé, velké i všechny, kteří mají srdce na správném místě.
3: Vítěžek akce podpoří spolek Dobropas a děti s poruchami autistického spektra.
2: Vstupenky na smsticket.cz.
3: Pořádá nadace Heleny Morávkové a rodinné centrum Olivy.
4: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Maxitrat prací prášek 50 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Jelen prací prášek 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton. Dlažby, ploty, sluší všude přitom.
6: Luka od Dytonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvrtý.

Rádio Hana Skyrock. Skyrock. Největší výběr rockových hitů na jednom místě. Bezkonkurenčně nejširší playlist rockových pecek v éteru. Minimum opakování a maximum důrazu na kvalitu. To je playlist na Skyrocku. Každou hodinu, každý den, non-stop.

0: čtvrteční ráno. To je pohodička jako blázen. Víkend se blíží a vy možná přemýšlíte, co budete dělat. Tak hlavně zabavíme našim dětem mobily a zkusíme vymyslet nějakou lepší aktivitu. A proč? Tak to si hned povíme.
1: Životní styl na Skyroku.
0: Až 11 hodin denně. Přesně tolik času tráví některé děti na mobilu nebo u počítače. A to je celkem šílené číslo. Tenhle digitální maraton totiž může způsobit velké trable. Neustálé blikání a scrollování mění dětský mozek. Zhoršuje spánek, podepisuje se na psychice i na držení těla. A aby toho nebylo málo, čas strávený na sítích přímo souvisí s obezitou. Holt, když se sedí u videí, na pohyb už prostě nezbývá čas ani energie. Takže jak najít rozumnou rovnováhu mezi online světem a skutečným životem? Úplný zákaz většinou nefunguje. Zkuste si doma raději zavést zóny bez mobilů, třeba u společného jídla nebo hodinu před spaním. A hlavně ukažme našim dětem, že svět venku nabízí daleko větší dobrodružství než jakýkoliv displej.
1: Život jednodušší. Životní styl, to je praktické info pro každý den, jedině na Skyroku.
2: Makáte naplno v práci, jste domácí kutil nebo vyrážíte do terénu? V Ardonu vás oblékneme od hlavy až k patě. V úterý 15. září startuje velký den v prodejně Ardon v Olomouci na Hněvotínské u Kauflandu. Čeká vás exkluzivní sleva 25% na kompletní sortiment, dárky k nákupu i parádní servis. Oblečení a obuv, co vás nenechají ve štychu. Úterý 15. září Ardon Olomouc na Hněvotínské. Přijďte si pro svůj kousek. Ardon, pracovní a volnočasové oblečení a obuv.
3: To snad ne, já se na to vysku. A Kučka je zase fuč.
4: Tak jdi už konečně do Milwaukee. Jejich apka tí najde a navíc pohlídá její výkon.
3: Si děláš kozy. A kde to Milwaukee mají?
4: Ve Šternberku, v prodejně nářadí Todd Group na Jivavské. Samej profi Verzeig. Víš co, mrkni rovnou na náradidoruky.cz.
5: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Milka čokoládu z Kaufland Card Extra za 69,90. Budweiser Budvar nebo Budvar 33 za 17,90. A Senzodin nebo Parodontax z Kaufland Card Extra za 89,90. Až do 15. září. Kaufland.
6: Kvalita, na kterou je Evropa hrdá. Renault a Dacia. Nové modely a akční novinky v Autokubíček, Olomouc a Šumperk. Více na autokubíček.cz.
7: Luskni.cz. Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
8: Luskni.
7: Koloběžku nebo spotřebič?
8: Luskni a máš.
7: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
9: Dentální hygiena v Kaja Klinik v centru Olomouce. Kaja Klinik přijímá nové pacienty na dentální hygienu a bělení zubů. Dopřejte svým zubům profesionální a moderní přístup. Objednejte se včas na caiaklinik.cz v Olomouci.
10: Profesore, zas ten váš Olprán.
11: Ano, mají teď speciální akci na elektrokola už od 15 tisíc. Dětská kola od 4 tisíc a dospělá od 5 tisíc.
10: Takže všichni pro kolo na Olprán.cz nebo do podnikové prodejny na Libušině 101 v Olomouci.
11: Přesně tak, budoucnost čeká. Olprán.cz.
12: Podzim je čas tvoření. V galanterii Bivoj Kolář najdete vše, co k tomu patří. S naší maskáčovinou se ztratíte v lese, ale vyniknete ve městě. Výplně dosedacích vaků, polštářů i plyšáků a kilogramové zbytky látek plné inspirace. Navštivte nás v Olomouci, Šternberku a Prostějově.
13: U Bivoje všechno je.
14: Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem, Bobkem a Lídlem pro vás máme velkou pěveckou školní výzvu. Zaspívejte s celou třídou naši písničku Jsme kuchaři, nebo jakoukoliv, kterou máte rádi. Natočte se a pošlete nám to. A výhra! Celé dopoledne s Bobem, Bobkem a se mnou přímo u vás ve škole nebo školce. Soutěžíme od 7. září do 31. října. Více na Lidl.cz. Čau a pa!
15: Na kráji zamíchej, ochotnej dám, jam, jam.
16: Hezký den vám přeje nejlepší adresa ve městě. www.olomouc.cz. Je tu OP24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku OP24 platí jen do 30. září.
17: Mrkněte na opel.morava.cz nebo rovnou přijeďte. Váš autorizovaný prodejce Opel, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc.
18: Zažijte den otevřených dveří v bývalé cihelně Slavonín. Čokoládovna Choco Bonté otevírá v sobotu brány historického areálu a zve vás na komentovanou prohlídku do prostor staré cihelny. Čeká vás prohlídka, řemeslný jarmark, malování na obličej, degustace vína, občerstvení a také ochutnávka jedinečných čokolád a pralinek Choco Bonté. Přijďte si užít příjemný den pro celou rodinu. Tuto sobotu v bývalé cihelně Slavonín. Těšíme se na vás.
19: Skyrock. Olomoucko, Vyškovsko i Valašské Meziříčí. Přejeme dobrý den a díky, že i tady ladíte rádio Haná Skyrock. Nejlepší rokový výběr pokračuje. A kde nás posloucháte teď vy?

0: Každý rocker chce mít přehled. Zesilte si další nové zprávy na Skyrocku a také po 8. hodině jeďte na vlně nejlepšího rockového výběru.
1: Skyrock.
0: Dobré ráno.
1: Skyrock.
0: Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Dál pro vás sledujeme, co pak se děje. Posloucháte zprávy. Je čtvrtek 10. září. Dny evropského dědictví v Olomouci mají před sebou zlatý umělecký hřeb. Na pátek je v plánu velký open air koncert Moravského divadla a Moravské filharmonie Olomouc na Horním náměstí s populárními operními a symfonickými kusy. Co nás čeká?
3: Budeme tam mít solisty opery v čele s Evou Urbanovou a Danem Matouškem, což jsou opravdu ty áčkové superhvězdy v operním světě. Vystoupí orchestr Moravské filharmonie v plném obsazení, to znamená 70-hlavý orchestr. Smíšený pěvecký sbor, který bude doprovázet vlastně naše solisty. A v jednu chvíli, pokud nebude pršet, se tam objeví i náš balet.
2: Říká ředitel Moravského divadla a Moravské filharmonie Olomouc David Garneš. Další detaily o velkém open air koncertu v Olomouci najdete na webu ded.olomouc.eu. Celý rozhovor s Davidem Garnešem na našem rádiu, v němž jsme vedle open air koncertu na dnech evropského dědictví v Olomouci probrali i nové kulturně edukační centrum a jeho přínos olomoucké kultuře, si můžete poslechnout nyní na webu podcasty.olomouc.eu. Bacha na medvědy. Agentura ochrany přírody potvrdila výskyt medvědů v Beskydech. Odborníci už odeslali varování starostům obcí v Moravskoslezském a Zlínském kraji. Informace o pohybu medvěda se objevily dříve na Frýdecko-Místecku či na Rožnovsku. Ochránci vyzývají obyvatele a turisty v Beskydech, aby si zabezpečili popelnice a nenechávali v přírodě odpadky, aby k ním medvědi neměli přístup a nelákali je. Výskyt medvědů je v Beskydech běžný od 70. let, píší Novinky.cz.
0: Sport.
2: Deblová dvojice Katka Siniaková a Taylor Townsendová se přiblížila titulu na Grand Slamu US Open. Česko-americký pár postoupil do finále čtyřhry.

0: Hrou 2-0 na sety nad rusko-belgickým duem Schneiderová-Mertensová finále deblu je na programu v pátek. Trůn opouští běloruská tenistka Arina Sabalenková. Po 99 měsících přijde o post světové jedničky. V pondělí ji na čele žebříčku WTA vystřídá Kazaška Jelena Rybakinová, která si posun zajistila včera postupem do semifinále singlu US Open. Počasí.
1: Tak prý, rostou, jako z vody. Ano, z lesů nosíme plné košíky hub, praváků i babek. A taky víme, jak bude. Po ročním dešti nás na Moravě čeká spíš proměnlivá oblačnost a maximálně 20 stupňů. Tyhle ty teploty budeme mít i v pátek a k tomu ještě občasné přehánky. A víkend si pak pro nás chystá polojasno se sluníčkem a k tomu zhruba 20 až 24 stupňů.
2: Jsem John. John Crane. A hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com. Doprava.
1: Víme, jak se jezdí tady, víme o nehodě u Olomouce na dálnici D46, jak je sjezd na Brněnskou. V Olomouci taky pozor, komplikace máme na křižovatce Pražská Erenburgova, kde pokračují opravy, je tu omezení a provoz převedený do protisměru a ještě opatrně na třídě Svobody, kde probíhají dokončovací práce kolem semaforu u Soudu a u Drápala. Tak hlavně šťastnou cestu, ať už s námi jedete kamkoliv.
3: Pěkný den na cestách vám přeje společnost Autorolný.
4: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Profesionál. www.autorolný.cz.
5: Tak a teď už hrajem.

Top osobnosti kraje. Představujeme vám zajímavé osobnosti našeho regionu. Dnešním hostem je Robert Runták. Rozhovor poslouchejte dnes po 10. a 16. hodině na tomto rádiu. Top osobnosti kraje.

0: cestě do práce nebo ještě doma doplňujete kofein. Nestíháte kouknout do kalendáře, nevadí. My víme, kdo má dneska svátek a komu popřát k narozeninám. Je tu naše čtvrteční kalendárium, tak pojďme slavit.
1: Kalendárium. Je čtvrtek, je 10. září. Narozeniny dneska slaví kytarista Aerosmith Joe Perry a také britský herec Colin Firth. Známe ho například z Bridget Jonesové a nebo Lásky nebeské. A pozor, kulatou padesátku má jeden crazy týpek z našeho regionu. Možná ho poznáte podle smíchu. Je to Patrik Hartl, olomoucký režisér a spisovatel. Patrik je prostě božan a k té dnešní padesátce přejeme všechno nejlepší. Smích rozhodně léčí, tak ať je dnešek co nejveselější. A 10. září má svátek Irma, takže zdravíme a už posíláme dnešní sváteční AI song.
2: Irmy, tady je vaše rádio a sváteční hymna. Jdeme na...

0: Natura.
1: Tak co, líbilo se?
2: I my máme vás rádi.
1: Všechno nejlepší.
3: Skyrock kalendárium.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Jedině Sezako z Olomouce vám doma vyřeší ucpaný odpad nebo vyveze žumpu, ale čistí také nádrže sacím bagrem a odváží nebezpečné odpady. Jedině Sezako.
6: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
7: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
8: Zažijte den otevřených dveří v bývalé cihelně Slavonín. Čokoládovna Choco Bonté otevírá v sobotu brány historického areálu a zve vás na komentovanou prohlídku do prostor staré cihelny. Čeká vás prohlídka, řemeslný jarmark, malování na obličej, degustace vína, občerstvení a také ochutnávka jedinečných čokolád a pralinek Choco Bonté. Přijďte si užít příjemný den pro celou rodinu. Tuto sobotu v bývalé cihelně Slavonín. Těšíme se na vás.
9: Petě je extra várka slev. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Nebo sleva až 50% na korejskou pleťovou kosmetiku. Třeba na Beauty of Joseon, Biodance, Roundlab a další. Více na tetadrogerie.cz.
10: Chutě kraje Olomouckého jsou tady. Oblíbený festival kvalitního jídla a pití přináší originální dobroty od farmářů a výrobců z regionu, vymazlené speciality z restaurací a bister a bohatý program pro malé i velké. Navštivte Food Festival Chutě kraje již tuto neděli v parku Michalov v Přerově. Více na chutěkraje.cz. Na akci vás zve projekt Olivie. Olomoucký kraj, region zdravého života.
0: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton, dlažby, ploty, sluší všude přitom, Tyton.
11: Luka od Dytonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční.
0: Pro doma.
12: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje.
13: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
14: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
12: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
15: Oslavme společně úrodu. Dožinky Olomouckého kraje 12. září v amfiteátru Náměšť na Hané. Čeká vás tradiční program, regionální výrobci, folklor i setkání s lidmi, kteří tvoří srdce našeho venkova. Dožinky Olomouckého kraje 12. září, amfiteátr Náměšť na Hané. Pořádá Agrární komora Olomouckého kraje. Generálním partnerem jsou pivovary Zubr, síla poctivého řemesla.
16: Skyrock.

Prostějovsko i Přerovsko. Přejeme dobrý den a díky, že i tady ladíte Rádio Haná Skyrock. Nejlepší rokový výběr pokračuje. A kde nás posloucháte teď vy? Skyrock.

0: Čtvrteční ráno je v plném proudu a my pro vás máme další dávku inspirace. Za chvíli se totiž spojíme s naším dnešním hostem a potěšíme všechny filmové fanoušky. Čeká nás pohodové povídání a pozvánky na premiéry tohoto týdne. Dáme kafe a posloucháme dál.
1: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
2: My chceme jít do kina, ale na co? Taky si tohle říkáte, taky se na to ptáte. My máme odpověď, jako každý týden v našem rádiu. I dnes nám vysílají a filmové premiéry mají pod drobnohledem naši filmoví experti. Jaké jsou nejlepší kinotrháky pro druhý zářijový týden? Ví za Kinometropol Olomouc Honza Tománek. Honzo, máš slovo.
3: Zdravím tě, Lukáši, a zdravím taky všechny posluchačky a posluchače. Začneme jednou tuzemskou novinkou, protože do kin přichází nové české drama s prvky komedie Léčivé účinky sebeklamu.
4: Tady pan Gové.
3: Slavný spisovatel a byl z Norko, kterého hraje Martin Stránský, žije v ústraní a před světem se schovává. Jednoho dne ho ale navštíví novinář v podání Ondřeje Sokola a obyčejný rozhovor se během chvíle mění v ostrý psychologický souboj, ve kterém postupně vyplouvají na povrch tajemství, polopravdy a věci, které měly zůstat skryté.
4: O co vám vlastně jde? Odpovídám na všechny vaše stupidní otázky. Chcete odejít, to jste se přijel z Francie nasnídat?
3: Takže Léčivé účinky sebeklamu, český film, který vás donutí přemýšlet, komu vlastně věříte. Anthony Bourdain ještě předtím, než se stal slavným kuchařem, spisovatelem a ikonou cestovatelských pořadů, byl 19-letým klukem, který hledal své místo v životě. No a právě jeho začátky vypráví nový film Tony, ve kterém Bourdaina stvárnil Dominic Sessa. Po jeho boku se objeví Antonio Banderas nebo Emilia Jones a nebo Leo Woodall. Takže léto, kuchyně, chaos, moře, první velká životní zkušenost a zrod muže, kterého později znal celý svět, to je film Tony, příběh Antonio Bourdaina, který začal dávno předtím, než se objevil na televizních obrazovkách.
5: Are you a good guy or a bad guy?
3: No a nakonec nemůžu nezmínit hudební dokument Oasis Don't Look Back in Anger.
6: I just don't see myself on stage with Liam.
3: Hudební dokument, který nabízí otevřený a emotivní pohled na největší hudební událost roku 2025 a zachycuje jedinečnou atmosféru emoce, které na turné prožívali členové kapely, jejich fanoušci po celém světě při jejich naprosto překvapivém comebacku v loňském roce.
7: Just pure anger. I need to calm the f*** down.
3: No a díky mimořádnému přístupu přináší dokument záběry ze zkoušek, zákulisí koncertních pódií a také vůbec první společné rozhovory Noela a Liama Gallagherových po více než 20 letech.
2: České komedie, drama, léčivé účinky sebeklamu, životopisný komediální film Tony a hudební dokument o famozní kapele Oasis jsou filmové premiéry tohoto týdne v moravských kinech a za filmové experty o nich mluvil Honza Tománek z kina Metropol Olomouc. Jsme vaše filmové rádio a Honzo, díky, že si nám věnoval svůj čas.
3: Díky, Lukáši, měj se krásně.
1: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
8: Zažijte sílu čistého hlasu. Vokální skupina High Five vás zve na exkluzivní koncert Stars Sing, když hlasy září. Čekají vás legendární světové i české hity bez jediného nástroje a v dokonalé harmonii. 18. listopad, Červený kostel Olomouc. Omezený počet vstupenek na sezení jen na smsticket.cz.
9: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
10: O víkendu 12. a 13. září ožije Prostějov už dalším ročníkem Hanáckých slavností. Oblíbenou akcí s bohatým kulturním programem, regionálními pokrmy, tradicemi Hané a krojovaným průvodem. Na náměstí TG Masaryka v Prostějově vás čeká o víkendu skvělá zábava pro celou rodinu.
0: soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
11: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
12: Už tento víkend se ve Šternberku koná tradiční Ecce Homo Historic a spolu s ním šternberské slavnosti. Přijďte obdivovat krásy historických automobilů a motocyklů nebo soutěžní jízdu pravidelnosti. Navštivte město Šternberk a jeho šternberské slavnosti a Ecce Homo Historic. Více na ecce-homo.cz.
13: Čtyři skvělí finalisté, jedno pódium a obrovské napětí. Kdo se stane novou hudební hvězdou našeho regionu?
0: Odpověď přinese velkolepé finále už v neděli 13. září v nádherném prostředí Přerovského parku Michalov.
13: Živě a naplno to rozbalí slovenští inými slovami.

0: právě tahle vystoupení přímo před vámi a porotou rozhodnou, kdo ovládne soutěž a získá prestižní titul Radiotalent Olomouckého kraje 2026.
1: Rozdáme i ceny veřejnosti a atmosféru rozproudí skvělý hudební host Romana Maříková.
0: K tomu parádní den pod širým nebem propojený s oblíbeným festivalem Chutě kraje.
1: Přijďte fandit svým favoritům. Finále soutěže Radiotalent 13. září od 11 hodin v parku Michalov v Přerově. Vstup je zdarma.
0: Těšíme se na vás.
1: Tento projekt je realizován s finanční podporou Olomouckého kraje.

0: Další rocková hodina je za námi. A Skyrock vám i po deváté zahraje přesně tak, jak to máte rádi.
1: Skyrock.
0: Teď zprávy, počasí a doprava.
1: Skyrock.
0: Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Díky, že jste s námi. Máme pro vás zprávy. Sklidnit provoz v Olomouci se snaží městská policie. Strážníci pravidelně hlídají řidiče, zde dodržují povolenou rychlost ve městě. Hlásí, že dnes stojí s radarem na Pekařské ulici v centru města a na Svatoplukově v Řepčíně.
3: Přerov aktuálně.
2: Jezdit městskou hromadnou dopravou v Přerově zadarmo je několik zářijových dní, kdy to půjde. Městská autobusová doprava bude pro obyvatele a návštěvníky Přerova zdarma během vybraných akcí ve městě.
4: Bezplatná přeprava bude zajištěna v neděli 13. září při konání gastrofestivalu Chutě kraje a následně od 16. do 22. září v rámci Evropského týdne mobility 2026. Město tímto krokem chce motivovat návštěvníky akcí k využívání veřejné dopravy na místo osobních automobilů. Opatření má přispět ke snížení dopravní zátěže v centru města.
2: Vysvětluje mluvčí Přerova Lenka Chalupová. Zastavení zdražování dálničních známek bude dál projednávat sněmovna. Dnes by měla poslat novelu o ukončení pravidelné každoroční valorizace známek do závěrečného schvalování. Za základní roční známku tak řidiči podle novely mají i v dalších letech zaplatit letošních 2570 korun, za měsíční 480, za desetidenní 300 a za jednodenní 230 korun. Úlevy pro vozidla s alternativním pohonem mají také zůstat. Uvidíme, jak se to vyvine.
0: Sport.
2: První kolo v nové sezóně odehrála hokejová Šance liga. A jak pak se dařilo klubům z našeho regionu? Přerovští Zubři padli na ledě Bčka Pardubic 1-3 a na domácím ledě zvítězili Zlínští Berani, kteří přemohli Chomutovské Piráty 6-3.
0: Počasí.
5: Ještě včera na Moravě tropy, večer a v noci napršelo a v dalších dnech už nás čeká skoro podzim. Víme, jak bude, dál proměnlivá oblačnost a maximálně 20 stupňů. Nejenom dnes, ale taky zítra, kdy ještě navíc místy zaprší. A co víkend, ten by měl nabídnout teploty od 20 do 24 stupňů a k tomu kromě mraků taky sluníčko.
0: Doprava.
5: Víme, jak se jezdí tady, víme, že strážníci

0: úředníci v Olomouci velmi často provádí měření na několika rizikových místech. Je to například v Holici, na návsi Svobody, na ulici Keplerova, Rooseveltova, na střední Novosadské nebo taky v Droždíně na Gagarinově. Stacionární radar pak máme například i v Prostějově na Brněnské anebo ve Šternberku na Jibavské. A ještě se podíváme na Kroměřížsko, konkrétně do Bystřice pod Hostýnem. Tady se dlouhodobě opravuje Lipnická ulice. Kvůli pracem je neprůjezdná. S dokončením se počítá až v první půlce příštího roku. Tak hlavně šťastnou cestu, ať už s námi jedete kamkoliv.
1: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
2: Tak a teď už hrajem.

0: taky ve čtvrtek dopoledne hrajeme a bavíme. Je to jako vždycky hit za hitem, ať už jste v práci, doma nebo na cestách. Díky, že držíte vlnu a posloucháte. Přejeme dál pohodový den s úsměvem a s naším rádiem.
1: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
2: Vážně? A co umí?
1: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
2: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
3: Melosoholice uvádí příběh o maximální jistotě, stabilitě a skvělé budoucnosti. Ve světě plném nejistoty přichází gigant z Olomouce, který napájí i světová datacentra. Nábor na nové pozice v kanceláři i ve výrobě. V hlavních rolích čisté prostředí, vysoký nástupní bonus pro vybrané pozice, atraktivní mzda, 10 000 na volný čas a 5 týdnů dovolené. Vstupenky do nové kariéry jsou právě v prodeji. Premiéra vašeho úspěchu na mls.
4: Tento víkend přijede na Sovinec loutkářská a pohádková pouť. Loutkové pohádky a hry v podání divadelních a šermířských společností. Prohlídky hradu s průvodcem na třech trasách. Bohaté občerstvení pro všechny návštěvníky. Víkend plný pohádek, to je loutkářská a pohádková pouť o víkendu na Sovinci.
5: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s pětiletou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
6: Mrkněte na opel-morava.cz nebo rovnou přijeďte. Váš autorizovaný prodejce Opel, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc.
7: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Aviváško Kolíno 74 dávek za novou běžnou cenu 89,90. Nebo Jarka Vsledomičky 60 kusů za novou běžnou cenu 299,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
9: V pohodě, já ji přivážu k Barovce.
10: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KB.cz.
11: Mezinárodní výstava psů Flora Canis. Výstaviště Flora Olomouc 12. a 13. září. Přehlídka psích šampionů ze všech koutů světa a atraktivní program pro děti i dospělé. Mezinárodní výstava psů Flora Canis a dětský den na Flóře 12. a 13. září v Olomouci. Více na floracanis.cz.
12: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton, dlažby, ploty, sluší všude přitom.
13: Luka od Dytonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční.

víme, jaké bude počasí v Olomouckém kraji. Naši předpověď počasí budeme na Skyroku vysílat hned po zprávách po celé. Díky, že ladíte nejlepší rok.

0: Svět se točí dál a my už teď připravujeme ten nejčerstvější přehled všeho, co se děje kolem. Za pár minut jsou tady aktuální zprávy, předpověď počasí a dopravní servis, ať víte, kde to jede plynule a kde nás čekají nějaké komplikace. Děkujeme za váš čas a přejeme vám pohodovou cestu celým dneškem a vždy ten správný směr.
1: Kvalita, na kterou je Evropa hrdá. Renault a Dacia. Nové modely a akční novinky v Autokubíček, Olomouc a Šumperk. Více na autokubíček.cz.
2: Vůně soutěžního guláše, studené pivo a živé kapely. To je Bohuňovický gulášfest v sobotu 12. září u Kulturního domu v Bohuňovicích. Hrát bude Star Hills, Folklorika, Viktor Sodoma a Parní stroj. V průběhu večera budeme pozitivní s kapelou Negativ. Skvělá zábava na gulášfestu v Bohuňovicích.
3: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Jakobs Barista zrnkovou kávu, kilo za 399,90. Klan Campbell jemnou skotskou whisky za 269,90. A Linteo toaletní papír s Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 15. září. Kaufland.
4: Dny evropského dědictví v Olomouci od 7. do 13. září. Komentované prohlídky a procházky, otevřené památky i hudební vystoupení. A v pátek 11. září slavnostní open air program Moravského divadla a Moravské filharmonie Olomouc. Celý program najdete na det.olomouc.eu.
5: Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů. To vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.
6: Z Kluzavky, chrám ve věži i Alexandrijská knihovna. To není zábavní park, ale nová výstava pilíře civilizace ve vlastivědném muzeu v Olomouci. Objevte, jak vznikla města nebo písmo a vyzkoušejte si na vlastní kůži, co drží civilizaci pohromadě. Pilíře civilizace. Více na vmo.cz.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Podzim je čas tvoření. V galanterii Bivoj Kolář najdete vše, co k tomu patří. S naší maskáčovinou se ztratíte v lese, ale vyniknete ve městě. Výplně do sedacích vaků, polštářů i plyšáků a kilogramové zbytky látek plné inspirace. Navštivte nás v Olomouci, Šternberku a Prostějově.
9: U Bivoje všechno je.

0: Pěkné rokové dopoledne. Ladíte Skyrock, který vás bude bavit i po 10. hodině.
1: Skyrock.
0: Teď vysíláme zprávy.
1: Skyrock.
0: Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Přinášíme vám zprávy. Velkolepými závody historických automobilů ožije o víkendu Šternberg. Od pátku do neděle se tu koná tradiční závod Exce Homo Historic. Město přivítá desítky historických automobilů a nabídne bohatý program. Připomeneme, že Exce Homo Historic a další program si vyžádají dopravní omezení. Centrum Šternberka a přilehlé silnice budou už od pátku uzavřeny. Podrobně na webu sternberg.eu nebo na excehomo.cz.
0: Místní rádio, místní zprávy.
2: Kriminálka v regionu má jasno. Kriminalisté navrhli obžalovat 53-letého recidivistu za loňskou vraždu v Přerově. Obviněný muž podle policie po hádce v bytě na sídlišti v ulici Osmek zastřelil svého známého. Mělo k tomu dojít loni 27. listopadu. Obviněný muž má v rejstříku 22 záznamů a je stíhán vazebně. Za zastřelení stejně starého muže 53-letému obviněnému hrozí až 18-leté vězení.
1: Vysíláme aktuální zprávy.
2: EET se vrátí. Sněmovna definitivně schválila obnovení elektronické evidence tržeb od příštího roku. Nová verze EET má být jednodušší než předchozí systém a upustí od nutnosti tisku papírových účtenek. Obnovená EET se naopak nově dotkne bezhotovostních plateb. Výjimku z povinné evidence tržeb získají pouze OSVČ s paušální daní a příjmy do 1 000 000, píší novinky.cz. Stát si od EET slibuje narovnání podnikatelského prostředí.
0: Sport.
2: Do hlavní fáze fotbalové ligy mistrů dnes se vstoupí Slavia Praha. Český šampion se představí na domácím trávníku proti francouzskému vicemistru Racing Lens od 21 hodin. Slavia čeká na výhru v základní části prestižní soutěže už 19 utkání. Uvidíme, zda tuto šňůru dnes přestřihne.
0: Počasí.
3: Tak prý, rostou, jako z vody. Ano, z lesů nosíme plné košíky hub, praváků i babek. A taky víme, jak bude. Po nočním dešti nás na Moravě čeká spíš proměnlivá oblačnost a maximálně 20 stupňů. Tyhle ty teploty budeme mít i v pátek a k tomu ještě občasné přehánky. A víkend si pak pro nás chystá polojasno se sluníčkem a k tomu zhruba 20 až 24 stupňů.
4: Jsem John. John Crane. A hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
0: Doprava.
3: Víme, jak se jezdí tady. Víme, že radary kontrolují naši rychlost hned na několika místech v Olomouci. Je to například na Okružní, Přerovské, na Slavonínské anebo na Jižní. Radar máme také v Chomoutově na ulici Dalimilova nebo v Týnečku na Šternberské. A ještě se podíváme do Kroměříže. Tady neprojedeme ulicí Havlíčkovou. Opravují tady vodovodní potrubí. Kvůli pracem se nedostaneme z Havlíčkovy ulice na Albertovu ani obráceně. Uzavírka tady platí až do 13. listopadu. Tak s tím počítejte a my vám každopádně přejeme šťastnou cestu.
5: Pěkný den na cestách vám přeje firma Autorolný.
6: Autorizovaný servis a prodej náhradních dílů značky Jeep. www.autorolný.cz.
0: Tak a teď už hrajem.
1: Skyrock.

0: Top osobnosti kraje. Povídáme si s Robertem Runtákem. Roberte, o jaké Olomouci sníte?
1: Sním o takové Olomouci, která se nebude bát být nejlepší, která se taky nebude bát být jiná a která se třeba nebude bát být ani v lečem z první. Samozřejmě chci, aby to město bylo světové, aby bylo atraktivní a abychom dokázali překročit svůj stín. Také bych chtěl, aby bylo to město zdravě sebevědomé, ale myslím opravdu zdravě. To je takové to sebevědomí, které nemusíte přestírat, při kterém nemusíte nikomu nic dokazovat. Všichni zkrátka vědí, že jste dobří a já bych chtěl, aby taková byla i Olomouc.
0: Říká Robert Runták. Děkujeme. Celý rozhovor najdete na webu radiohana.cz. Skyrock. Na Olomoucku na 100 FM.

0: Čtvrteční den ubíhá v plném tempu a my jsme moc rádi, že trávíte čas s námi u svých přijímačů. Pokud přemýšlíte, čím si zpestřit volný čas a kam vyrazit za kulturou, sportem nebo odpočinkem, máme pro vás přichystanou nálož skvělých tipů. Přejeme vám pohodové chvíle a lehkou hlavu při plnění všech vašich dnešních povinností.
1: Profesore, zas ten váš Olprán.
2: Ano, mají teď speciální akci na elektrokola už od 15 tisíc. Dětská kola od 4 tisíc a dospělá od 5 tisíc.
1: Takže všichni pro kolo na Olpran.cz nebo do podnikové prodejny na Libušině 101 v Olomouci.
2: Přesně tak, budoucnost čeká. Olpran.cz.
3: Je tu OP 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku OP 24 platí jen do 30. září.
4: Mrkněte na opel.morava.cz nebo rovnou přijeďte. Váš autorizovaný prodejce Opel, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc.
5: Bike Park Hrubá voda. To je nový bike park jen 20 minut od Olomouce. Nahoru se vyvezeš lanovkou a dolů pěkně po trailech nádherným lesem. Bike Park Hrubá voda. Projeď si pohodový flow trail, jump line, downhill nebo přírodní enduro tratě. Nový bike park Hrubá voda s lanovkou a parádním vyžitím najdeš uprostřed rezortu Hrubá voda u Olomouce. Resort Hrubá voda.cz.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa s kůží 100 gramů za 28,90 a plnotučné trvanlivé mléko Albert litr s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
7: Mami, co jsme vyhráli?
8: To hned zjistíme. V galerii Šantovka každý los pomáhá i vyhrává. Až do 29. září můžete přispět na dům Ronalda McDonalda ve fakultní nemocnici Olomouc. Za každých 25 korun získáte stírací los s garantovanou odměnou, třeba plyšovou kapibarou. 100% příspěvků půjde na výstavbu domu, který pomůže rodinám zůstat na blízku svým nemocným dětem. Přispějte, setřete, pomozte rodinám zůstat spolu.
9: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
10: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
11: Klenu. Přemýšlíte o novém voze? Teď je ten správný čas. Renault Days jsou tady a s nimi i skvělé nabídky na vybrané modely. Například Renault Austral pořídíte se zvýhodněním až 209 000 korun s financováním a se zimními pneumatikami v ceně vozu. A k tomu výbava v hodnotě až 30 000 korun. Přijďte k nám na testovací jízdu a objevte všechny speciální nabídky na Renault Days do konce září.
12: Autokubíček. Vždy něco navíc. Autokubíček v Šumperku a Olomouci. Autokubíček.cz.
13: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
14: Ahoj děti, tady Karol. Pro vás máme velkou pěveckou školní výzvu. Zaspívejte s celou třídou naši písničku Jsme kuchaři. Nebo jakoukoliv, kterou máte rádi. Natočte se a pošlete nám to. A výhra! Celé dopoledne s Bobem Bobkem a se mnou přímo u vás ve škole nebo školce. Soutěžíme od 7. září do 31. října. Více na Lidl.cz. Čau a pa! Na kráji
15: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
16: Slyším, Datart nákupy?
15: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Ponořte se do děje svých oblíbených filmů naplno s OLED panelem televize LG za parádní cenu.
16: To je mazec.
15: Datart, opravdový elektrospecialista.

Skyrock. Skyrock. Jsme soukromá rodinná stanice a podpořit nás můžete nejen svým poslechem, ale také propagací vašich výrobků a služeb na našich vlnách. Podívejte se na naše služby na stránku www.skymarketing.cz a dozvíte se víc.

0: Taky dneska víme, kde se skvěle pobavíme. Co takhle kino? V olomouckém Premier Cinemas má premiéru například nový animák Dívka v oblacích, anebo taky Magická posedlost dvojka, což znamená, že se vrací Sandra Bullock a Nicole Kidman. Znovu spojí síly, aby zažehnali temnou kletbu. Tohleto čarodějnické fantazy dneska promítá i přerovská Hvězda anebo Bruntál. Prostějov se teď o víkendu chystá na hanácké slavnosti. Na náměstí TGM budou hody, průvod hanáků, tradice a muzika od folkloru a sborového zpěvu až po nedělní koncert Anety Langerové. V sobotu se za námi stavte na bohuňovický Gulášfest. Oficiální zahájení je ve 14 hodin a kromě toho nejlepšího guláše bude třeba i parkour, mažoretky a spousta kapel. A ještě se podíváme na Sovinec. Tady nás čeká tradiční loučení s létem pro malé i velké návštěvníky a neb kašpárek na Skalním hradě. Bude to víkend plný pohádek a šermířských vystoupení a pobaví nás i kejklíři, klauni a nebo sokolníci. Tak si vyberte z našich tipů a poslouchejte dál.
1: S námi máte každý den nejlepší přehled o akcích v našem okolí. Skyrock. Jsme partneři nejlepších akcí v regionu.
2: Fitnessáci pozor! Aktivní září v Nutrend World Fitness Olomouc. První vstup zdarma, soutěže, ochutnávky produktů, skupinové lekce a navíc sleva 20% na první permanentku. Nečekej a začni podzim naplno v Nutrend World Fitness Olomouc. Tvoje forma začíná u nás.
3: Dřevo Ob, poctivé dřevo z Hané. Už 15 let dodáváme kvalitní palivové dřevo pro celý olomoucký region. Dřevo nařežeme, naštípeme a dovezeme až k vám. Objednejte včas a využijte aktuální letní ceny. Více na dřevoob.cz.
4: Znáte Kroměříž ve dne, ale zažili jste ji už i po setmění? Přijďte na slavnost Kroměříž září, která propojí ulice, náměstí i skrytá zákoutí v jeden velký zážitek. Čekají vás magická nocturna, pouliční umění, skvělé gastrospeciality, koncert kapely Divokej Bill i filmové hity v podání Olomoucké filharmonie. Zažijte město v novém světle od 18. do 20. září přímo v ulicích Kroměříže. Kompletní program na kroměříž.eu.
5: Pracuješ ve výrobě a chceš změnu? Přijď do Mubea Prostějov. Hledáme seřizovače a další výrobní pozice. Mrkni na pracemubea.cz. Mubea Prostějov. Pořádná práce, pořádná výplata.
6: Hola, tak už je to tady. Každý čtvrtek vychází nový týdeník Hanák. Najdete ho ve své trafice a dalších prodejních místech na Olomoucku, Prostějovsku a

0: Vlda s televizním programem. Regionální noviny Hanák vychází vždy ve čtvrtek.
1: To snad ne, já se na to vysk***u. A Kuťka je zase fuč.
2: Tak jdi už konečně do Milwaukee. Jejich apka tí najde a navíc pohlídá její výkon.
1: Si děláš kozy. A kde to Milwaukee mají?
2: Ve Šternberku, v prodejně nářadí Todd Group na Jívavské. Samej profi Verzeig. Víš co, mrkni rovnou na náradidoruky.cz.
3: Kvalita, na kterou je Evropa hrdá. Renault a Dacia. Nové modely a akční novinky v Autokubíček, Olomouc a Šumperk. Více na autokubíček.cz.
4: Luskni.cz. Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
5: Luskni.
4: Koloběžku nebo spotřebič?
5: Luskni a máš.
4: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
0: Makáte naplno v práci, jste domácí kutil nebo vyrážíte do terénu? V Ardonu vás oblékneme od hlavy až k patě. V úterý 15. září startuje velký den v prodejně Ardon v Olomouci na Hněvotínské u Kauflandu. Čeká vás exkluzivní sleva 25% na kompletní sortiment, dárky k nákupu i parádní servis. Oblečení a obuv, co vás nenechají ve štychu. Úterý 15. září Ardon Olomouc na Hněvotínské. Přijďte si pro svůj kousek. Ardon, pracovní a volnočasové oblečení a obuv.
6: Zažijte den otevřených dveří v bývalé cihelně Slavonín. Čokoládovna Choco Bonté otevírá v sobotu brány historického areálu a zve vás na komentovanou prohlídku do prostor staré cihelny. Čeká vás prohlídka, řemeslný jarmark, malování na obličej, degustace vína, občerstvení a také ochutnávka jedinečných čokolád a pralinek Choco Bonté. Přijďte si užít příjemný den pro celou rodinu. Tuto sobotu v bývalé cihelně Slavonín. Těšíme se na vás.
7: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Milka čokoládu z Kaufland Card Extra za 69,90, Budweiser Budvar nebo Budvar 33 za 17,90 a Senzodin nebo Parodontax z Kaufland Card Extra za 89,90 až do 15. září. Kaufland.
8: Skyrock.

0: Posloucháte Dopolední Skyrock. Další rockovou muziku pro vás máme i po 11. hodině. Skyrock. Co se děje v našem regionu? Jaké bude počasí? Zesilte si zprávy. Jsme Skyrock. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Dál pro vás sledujeme, co pak se děje. Posloucháte zprávy. Dny evropského dědictví v Olomouci mají před sebou zlatý umělecký hřeb. Na pátek je v plánu velký opener koncert Moravského divadla a Moravské filharmonie Olomouc na Horním náměstí s populárními operními a symfonickými kusy. Co nás čeká?
2: Budeme tam mít solisty opery v čele s Evou Urbanovou a Danem Matouškem, což jsou opravdu ty áčkové superhvězdy v operním světě. Vystoupí orchestr Moravské filharmonie v plném obsazení, to znamená 70-hlavý orchestr. Smíšený pěvecký sbor, který bude doprovázet vlastně naše solisty. A v jednu chvíli, pokud nebude pršet, se tam objeví i náš balet.
1: Říká ředitel Moravského divadla a Moravské filharmonie Olomouc David Garneš. Další detaily o velkém opener koncertu v Olomouci najdete na webu ded.olomouc.eu. Celý rozhovor s Davidem Garnešem na našem rádiu, v němž jsme vedle opener koncertu na dnech evropského dědictví v Olomouci probrali i nové kulturně edukační centrum a jeho přínos olomoucké kultuře, si můžete poslechnout nyní na webu podcasty.olomouc.eu. Bacha na medvědy. Agentura ochrany přírody potvrdila výskyt medvědů v Beskydech. Odborníci už odeslali varování starostům obcí v Moravskoslezském a Zlínském kraji. Informace o pohybu medvěda se objevily dříve na Frýdecko-Místecku či na Rožnovsku. Ochránci vyzývají obyvatele a turisty v Beskydech, aby si zabezpečili popelnice a nenechávali v přírodě odpadky, aby k ním medvědi neměli přístup a nelákali je. Výskyt medvědů je v Beskydech běžný od 70. let, píší Novinky.cz.
0: Sport.
1: Trůn opouští běloruská tenistka Arina Sabalenková. Po 99 měsících přijde o post světové jedničky. V pondělí ji na čele žebříčku WTA vystřídá Kazaška Jelena Rybakinová, která si posun zajistila včera postupem do semifinále singlu US Open.
0: Počasí.
3: Víme, jak bude. Dnešek slibuje polojasno až oblačno. Přechodně se nám může i úplně zatáhnout. Pršet by nám ale nemělo. Po včerejšku se nám trochu ochladilo. Nejvyšší teploty dnes nepřesáhnou 21 stupňů. Foukat by nám ale měl jen slabý větřík. Venku je to proto tak na lehkou čísku nebo mikinu. Dýchat by se nám venku mělo krásně. Biozátěž je dneska v celé republice na jedničce, tedy na nejlepším stupni.
0: Doprava.
3: Víme, jak se jezdí tady. V Olomouci jezdíme bez nehod, připomínáme ale uzavřený pruh na dálnici D35 na okruhu Olomouce na trase Olomouc-Lipník před exitem Olomouc-Slavonín. Tak tudy projíždíme opatrně. Zpomalíme taky raději na D1 na trase Ostrava-Přerov za exitem Lipník-Trnávka. Stojí tady odstavené auto na krajnici. Víme taky, kde jsou policejní hlídky. Jsou na D1 na exitu Vyškov-Západ, taky v Napajedlech, v ulici Nádražní a na cestě mezi Babicemi a Kudlovicemi na Uherskohradisku u Hřbitova. To bylo naše dopravní info, další nejpozději za hodinku.
4: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
0: Tak a teď už hrajem.

0: Děkujeme, že ladíte naše rádio. Čtvrtek si žádá trochu praktické inspirace a proto pro vás za chvíli máme náš magazín, ve kterém vám pravidelně přinášíme užitečné tipy, které vám usnadní den. Na našem streamu vám rádi přinášíme dobrou náladu.
1: Jedině Sezako z Olomouce vám doma vyřeší ucpaný odpad nebo vyveze žumpu, ale čistí také nádrže sacím bagrem a odváží nebezpečné odpady. Jedině Sezako.
2: 19. září, to je sobota, a na Fortu 20 v Křelově se bude rozdávat laskavost.
3: Druhý ročník laskavého festivalu přiveze Voxela, Terneč Have, Maoka, Divadlo Tramtáry a spoustu zábavy i zážitků.
2: Festival pro malé, velké i všechny, kteří mají srdce na správném místě.
3: Vítěžek akce podpoří spolek Dobropas a děti s poruchami autistického spektra.
2: Vstupenky na smsticket.cz.
3: Pořádá nadace Heleny Morávkové a rodinné centrum Olivy.
4: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
5: Vážně? A co umí?
4: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
5: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
6: Už tento víkend se ve Šternberku koná tradiční Ecce Homo Historic a spolu s ním šternberské slavnosti. Přijďte obdivovat krásy historických automobilů a motocyklů nebo soutěžní jízdu pravidelnosti. Navštivte město Šternberk a jeho šternberské slavnosti a Ecce Homo Historic. Více na ecce-homo.cz.
7: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
2: O víkendu 12. a 13. září ožije Prostějov už dalším ročníkem Hanáckých slavností. Oblíbenou akcí s bohatým kulturním programem, regionálními pokrmy, tradicemi Hané a krojovaným průvodem. Na náměstí TG Masaryka v Prostějově vás čeká o víkendu skvělá zábava pro celou rodinu.
8: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton, dlažby, ploty sluší všude přitom.
9: Luka od Dytonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční.
10: Tento víkend přijede na Sovinec loutkářská a pohádková pouť. Loutkové pohádky a hry v podání divadelních a šermířských společností. Prohlídky hradu s průvodcem na třech trasách. Bohaté občerstvení pro všechny návštěvníky. Víkend plný pohádek, to je loutkářská a pohádková pouť o víkendu na Sovinci.
11: Skyrock.

Rádio Hana Skyrock. Skyrock. Rockové hity během dne neopakujeme. Máme největší hudební výběr rockových pecek v éteru. Náš playlist sestavujeme s láskou k rockové muzice. Posloucháte Rádio Hana Skyrock. Děkujeme a přejeme dobrý den.

0: na Skyroku.
1: Až 11 hodin denně. Přesně tolik času tráví některé děti na mobilu nebo u počítače. A to je celkem šílené číslo. Tenhle digitální maraton totiž může způsobit velké trable. Neustálé blikání a scrollování mění dětský mozek. Zhoršuje spánek, podepisuje se na psychice i na držení těla. A aby toho nebylo málo, čas strávený na sítích přímo souvisí s obezitou. Hold, když se sedí u videí, na pohyb už prostě nezbývá čas ani energie. Takže jak najít rozumnou rovnováhu mezi online světem a skutečným životem? Úplný zákaz většinou nefunguje. Zkuste si doma raději zavést zóny bez mobilů. Třeba u společného jídla nebo hodinu před spaním. A hlavně ukažme našim dětem, že svět venku nabízí daleko větší dobrodružství než jakýkoliv displej.
0: Život jednodušší. Životní styl, to je praktické info pro každý den, jedině na Skyroku.
2: Pracuješ ve výrobě a chceš změnu? Přijď do Mubea Prostějov. Hledáme seřizovače a další výrobní pozice. Mrkni na pracemubea.cz. Mubea Prostějov. Pořádná práce, pořádná výplata.
3: Dny evropského dědictví v Olomouci od 7. do 13. září. Komentované prohlídky a procházky, otevřené památky i hudební vystoupení. A v pátek 11. září slavnostní open air program Moravského divadla a Moravské filharmonie Olomouc. Celý program najdete na det.olomouc.eu.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Vůně soutěžního guláše, studené pivo a živé kapely. To je Bohuňovický gulášfest v sobotu 12. září u Kulturního domu v Bohuňovicích. Hrát bude Star Hills, Folklorika, Viktor Sodoma a Parní stroj. V průběhu večera budeme pozitivní s kapelou Negativ. Skvělá zábava na gulášfestu v Bohuňovicích.
6: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
7: Distant Bells Pink Floyd Tribute Band. Už tento pátek se můžete těšit od 19 hodin v zámeckém amfiteátru na skvělou muziku. Nezapomenutelné skladby kapely Pink Floyd v podání vynikající revivalové skupiny znovu ve Velké Bystřici. Distant Bells Pink Floyd Tribute Band tento pátek Velká Bystřice.
8: Hezký den vám přeje nejlepší adresa ve městě www.olomouc.cz.
9: Oslavme společně úrodu. Dožínky Olomouckého kraje 12. září v amfiteátru Náměšť na Hané. Čeká vás tradiční program, regionální výrobci, folklor i setkání s lidmi, kteří tvoří srdce našeho venkova. Dožínky Olomouckého kraje 12. září, amfiteátr Náměšť na Hané. Pořádá Agrární komora Olomouckého kraje. Generálním partnerem jsou pivovary Zubr, síla poctivého řemesla.

0: Dobré poledne. Jsme rádi, že ladíte Skyrock. Připravené jsou další zprávy a po 12. hodině u oběda naservírujeme ten nejlepší rockový výběr. Skyrock. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Díky, že jste s námi. Máme pro vás zprávy. Sklidnit provoz v Olomouci se snaží městská policie. Strážníci pravidelně hlídají řidiče, zde dodržují povolenou rychlost ve městě. Hlásí, že dnes stojí s radarem na Pekařské ulici v centru města a na Svatoplukově v Řepčíně.
2: Přerov aktuálně.
1: Jezdit městskou hromadnou dopravou v Přerově zadarmo je několik zářijových dní, kdy to půjde. Městská autobusová doprava bude pro obyvatele a návštěvníky Přerova zdarma během vybraných akcí ve městě.
3: Bezplatná přeprava bude zajištěna v neděli 13. září při konání gastrofestivalu Chutě kraje a následně od 16. do 22. září v rámci Evropského týdne mobility 2026. Město tímto krokem chce motivovat návštěvníky akci k využívání veřejné dopravy na místo osobních automobilů. Opatření má přispět ke snížení dopravní zátěže v centru města.
1: Vysvětluje mluvčí Přerova Lenka Chalupová. Zastavení zdražování dálničních známek bude dál projednávat sněmovna. Dnes by měla poslat novelu o ukončení pravidelné každoroční valorizace známek do závěrečného schvalování. Za základní roční známku tak řidiči podle novely mají i v dalších letech zaplatit letošních 2570 korun, za měsíční 480, za desetidenní 300 a za jednodenní 230 korun. Úlevy pro vozidla s alternativním pohonem mají také zůstat. Uvidíme, jak se to vyvine. Sport. O soupeřkách do finále má jasno na tenisovém Grand Slamu US Open česko-americká dvojice Katka Siniaková a Taylor Townsendová. O titul v deblu se na newyorském betonu střetnou s američankami Krugerovou a Montgomeryovou. Duel je v plánu v pátek v 18 hodin našeho času. Počasí.
4: Víme, jak bude, pojďme se mrknout na pátek a víkend, ať víme, jak si je naplánovat. V pátek očekáváme převážně zataženo, dopoledne nám může i zapršet. Odpoledne by ale srážky měly ustávat a mraky z oblohy ubývat. Páteční teploty vystoupají nejvýše k 16 stupňům. Sobota bude oblačná, občas nám vykoukne sluníčko při polojasnu, zůstane chladno, 18 až 22 stupňů. Slabé oteplení pak čekáme v neděli, to naměříme 20 až 24 stupňů. I na konci týdne budeme mít ale oblačno.
5: Jsem John, John Crane, a hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com. Doprava.
4: Víme, jak se jezdí tady. V Olomouci jezdíme bez nehod. Havárii auta nám ale hlásíte na D46 na trase Olomouc-Vyškov na exitu Vyškov. Probíhá tady vyšetřování, na místě je policie. Ke srážce dvou osobáků nám došlo na cestě mezi Švábenicemi a Ivanovicemi na Hané u benzínky. Havarovaná auta přikáží na silnici, projíždíme se zvýšenou opatrností. Nehodu nám pak hlásíte taky na silnici 43 na trase Černá hora-Letovice, kousek před Krhovem. Přejeme vám pohodovou cestu.
2: Pěkný den na cestách vám přeje společnost Autorolný.
6: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Profesionál.

0: Srdečně děkujeme za vaši přízeň. Čtvrteční den je v plném proudu a my se spolu už za 20 minut mrkneme do kalendáře. V našem kalendáriu si povíme o důležitých oslavencích i významných svátcích. Přejeme vám spoustu dobré energie a klidný, ničím nerušený čas s naší muzikou.
1: Melsoholice uvádí příběh o maximální jistotě, stabilitě a skvělé budoucnosti. Ve světě plném nejistoty přichází gigant z Olomouce, který napájí i světová datacentra. Nábor na nové pozice v kanceláři i ve výrobě. V hlavních rolích čisté prostředí, vysoký nástupní bonus pro vybrané pozice, atraktivní mzda, 10 000 na volný čas a 5 týdnů dovolené. Vstupenky do nové kariéry jsou právě v prodeji. Premiéra vašeho úspěchu na mls.cz.
2: KFC ti zase nabízí víc.
3: MacBooky Neo,
2: iPhone 17,
3: laserové projektory,
2: sluchátka Apple Beats
3: a stovky dalších cen.
2: Kup si teď KFC z Pepsi a hraj o skvělé ceny.
3: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
2: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
4: Je tady další domácí zápas hokejistů HC Zubr Přerov. Přijď i ty podpořit přerovské Zubry a společně rozneseme soupeře na kopitech. Utkání prvního kola Maxa ligy HC Zubr Přerov AZ Havířov na přerovském zimním stadionu už tuto sobotu v 17 hodin.
5: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní knihu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
6: Mrkněte na opel-morava.cz nebo rovnou přijeďte. Váš autorizovaný prodejce Opel, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc.
7: Chutě kraje Olomouckého jsou tady. Oblíbený festival kvalitního jídla a pití přináší originální dobroty od farmářů a výrobců z regionu, vymazlené speciality z restaurací a bister a bohatý program pro malé i velké. Navštivte Food Festival Chutě kraje již tuto neděli v Parku Michalov v Přerově. Více na chutěkraje.cz. Na akci vás zve projekt Olivie, Olomoucký kraj, region zdravého života.
0: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
8: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
9: Olomoucký report CZ.
10: Pořád se něco děje.
9: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
4: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
10: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
11: Rádio Hana Skyrock.
12: Skyrock.
13: Dopravní zprávy vysíláme vždy po zprávách a počasí. Nehody, uzavírky, policejní hlídky. Dopravní zprávy na Skyrocku tady budou hned po celé. Šťastnou cestu a buďte s námi.
12: Skyrock.

0: Skyrock Kalendárium. Je čtvrtek, je 10. září. Narozeniny dneska slaví kytarista Aerosmith Joe Perry a také britský herec Colin Firth. Známe ho například z Bridget Jonesové a nebo Lásky nebeské. A pozor, kulatou padesátku má jeden crazy týpek z našeho regionu. Možná ho poznáte podle smíchu. Je to Patrik Hartl, olomoucký režisér a spisovatel. Patrik je prostě božan a v té dnešní padesátce přejeme všechno nejlepší. Smích rozhodně léčí, tak ať je dnešek co nejveselejší. A 10. září má svátek Irma, takže zdravíme a už posíláme dnešní sváteční AI song.
1: Irmy, tady je vaše rádio a sváteční hymna. Jdeme na to!

0: Natura.
1: Tak co, líbilo se?
2: I my máme vás rádi.
1: Všechno nejlepší.
3: Skyrock kalendárium.
4: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
5: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
6: Zažijte sílu čistého hlasu. Vokální skupina High Five vás zve na exkluzivní koncert Stars Sing, když hlasy září. Čekají vás legendární světové i české hity bez jediného nástroje a v dokonalé harmonii. 18. listopad Červený kostel Olomouc. Omezený počet vstupenek na sezení jen na smsticket.cz.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Teď je extravárka slev. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Nebo sleva až 50% na korejskou pleťovou kosmetiku. Třeba na Beauty of Joseon, Biodance, Roundlab a další. Více na tetadrogerie.cz.
9: 4 skvělí finalisté, 1 pódium a obrovské napětí. Kdo se stane novou hudební hvězdou našeho regionu?
10: Odpověď přinese velkolepé finále už v neděli 13. září v nádherném prostředí Přerovského parku Michalov.
9: Živě a naplno to rozbalí slovenští jinými slovami. Kristy Hernandez.

0: Maronto. Právě tahle vystoupení přímo před vámi a porotou rozhodnou, kdo ovládne soutěž a získá prestižní titul Radiotalent Olomouckého kraje 2026.
1: Rozdáme i ceny veřejnosti a atmosféru rozproudí skvělý hudební host Romana Maříková.
0: K tomu parádní den pod širým nebem propojený s oblíbeným festivalem Chutě kraje.
1: Přijďte fandit svým favoritům. Finále soutěže Radiotalent 13. září od 11 hodin v parku Michalov v Přerově. Vstup je zdarma.
0: Těšíme se na vás.
1: Tento projekt je realizován s finanční podporou Olomouckého kraje.
2: Poledne na Skyroku.

0: Díky, že jste s námi. Také po 13. hodině laďte originální Skyrock s nejlepším rockovým výběrem. Skyrock. Teď vysíláme další zprávy z našeho regionu. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Vítejte u zpráv. Olomouc bude plná absolventů Univerzity Palackého o tomto víkendu. Nejstarší univerzita na Moravě uspořádala takto velké setkání naposledy před 10 lety. Setkání stovek absolventů je propojené s kulturními akcemi v Olomouci a začne již v pátek. Podrobnosti má upol.cz. Řidiči, cesta autem je stále dražší. I Olomoucký kraj zaznamenal, co se týče pohonných hmot, velký cenový skok oproti minulému týdnu. Litr Naturalu 95 tu nyní koupíme v průměru za 43,30 a minulý týden byl o 2 koruny levnější. Podobně v Olomouckém kraji zdražila i nafta na 47,90 za litr. Bude část zdravotnictví Olomouckého kraje ve společných rukou Agelu a hejtmanství. Zastupitelé Olomouckého kraje budou 21. září jednat o vzniku společného podniku se skupinou Agel. Ten by provozoval nemocnice Přerov, Prostějov, Šternberg a Jeseník. Agel by měl v příštích 10 letech investovat do nemocnic v kraji 3 miliardy korun. Společný podnik by měl začít fungovat příští rok, píše o tom Metro. Jaké jsou doma vaše rozhovory ohledně mobilů? Nový průzkum MNS ukázal, že 3 z 5 dětí zažívají doma při rozhovorech o používání telefonů napětí. Více než polovina by přitom uvítala nekritický zájem ze strany rodičů o tom, co na telefonu dělají. Tak jen takový tip na odpoledne, až budete s rodinou. Sport. Hokejisté Pardubice dnes vyrazí do dalšího utkání v Lize mistrů. Po dvou domácích výhrách bez obdrženého gólu v prestižní soutěži vyrazili do Finska. Dnes od 17.30 nastoupí na ledě týmu Saipa Lappeenranta.
2: Facebook Skyrocku. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádia Hana Skyrock. Připojte se, lajkujte, sdílejte. Počasí.
3: Víme, jak bude. Dny se nám už významně zkracují. Slunce nám dneska vyšlo v 6 hodin a 19 minut. Zapadne nám už v 19 hodin a 16 minut. To znamená, že dnes budeme mít sluneční svit 12 hodin a 56 minut. Zítra už to bude o 3 minuty méně, pozítří dokonce o 7. Taky začínají poměrně chladné noci. Z dneška na zítřek nám teploty spadnou až k 10 stupňům. Na horách dokonce až k 5. Chladno pak zůstane i po celý pátek. Teplotní maxima předpovídají odborníci mezi 13 až 16 stupni. Doprava. Víme, jak se jezdí tady. V Olomouci jezdíme bez nehod, to už ale nemůžeme říci u Kujetína na silnici 47 na cestě mezi Bezměrovem a Křenovicemi, konkrétně na úrovni Popůvek. Probíhá tady vyšetřování, je to tu neprůjezdné, pokud můžete, vezměte to raději jinudy. Bouračku pak máme taky u Kruháče na obchvatu Svitav. Počítáme tady kvůli tomu i se zdržením. Do Koslířova od Kruháče je to kolona přibližně na 17 minut, po obchvatu se popojíždí přibližně čtvrt hodinky. Tak jeďte opatrně a dál s naším rádiem.
4: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
0: Tak a teď už hrajem. Skyrock.

0: Jsme moc rádi, že posloucháte tohle rádio. Za chvíli už nás čeká inspirativní rozhovor s naším dnešním hostem. Jako každý týden, i tentokrát se mrkneme na filmové premiéry. Přejeme vám pohodový čas a stálou vlnu dobré nálady u nás na vlnách.
1: Kvalita, na kterou je Evropa hrdá. Renault a Dacia. Nové modely a akční novinky v Autokubíček, Olomouc a Šumperk. Více na autokubíček.cz.
2: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
3: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
4: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
5: Mami, co jsme vyhráli?
6: To hned zjistíme. V galerii Šantovka každý los pomáhá i vyhrává. Až do 29. září můžete přispět na dům Ronalda McDonalda ve fakultní nemocnici Olomouc. Za každých 25 korun získáte stírací los s garantovanou odměnou, třeba plyšovou kapibarou. 100% příspěvků půjde na výstavbu domu, který pomůže rodinám zůstat na blízku svým nemocným dětem. Přispějte, setřete, pomozte rodinám zůstat spolu.
7: Mezinárodní výstava psů Flora Canis. Výstaviště Flora Olomouc 12. a 13. září. Přehlídka psích šampionů ze všech koutů světa a atraktivní program pro děti i dospělé. Mezinárodní výstava psů Flora Canis a dětský den na Flóře 12. a 13. září v Olomouci. Více na floracanis.cz.
8: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
9: Vážně? A co umí?
8: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
9: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
10: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
11: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
12: Slyším, Datart nákupy?
11: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Koncert slev rozezní také sluchátka Xiaomi Redmi Buds, které nyní pořídíte o 20% levněji.
12: To je mazec.
11: Datart, opravdový elektrospecialista.
13: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
14: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton. Dlažby, ploty sluší všude přitom, Tyton.
15: Luka od Dytonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční. Pro doma.
16: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní knihu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
17: Mrkněte na opel.morava.cz nebo rovnou přijeďte. Váš autorizovaný prodejce Opel, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc.
18: Profesore, zas ten váš Olprán.
19: Ano, mají teď speciální akci na elektrokola už od 15 tisíc. Dětská kola od 4 tisíc a dospělá od 5 tisíc.
18: Takže všichni pro kolo na Olprán.cz nebo do podnikové prodejny na Libušině 101 v Olomouci.
19: Přesně tak, budoucnost čeká. Olprán.cz
20: Skyrock. Skyrock. Skyrock.

si patří náš playlist fantastické bluesové muzice. Udělejte si čas a vychutnejte si ty nejlepší bluesové pecky v pořadu Midnight Blues. Hodinu před a hodinu po půlnoci každý den. Jedině na Skyrocku.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: My chceme jít do kina, ale na co? Taky si tohle říkáte, taky se na to ptáte. My máme odpověď, jako každý týden v našem rádiu. I dnes nám vysílají a filmové premiéry mají pod drobnohledem naši filmoví experti. Jaké jsou nejlepší kinotrháky pro druhý zářijový týden? Ví za Kinometropol Olomouc Honza Tománek. Honzo, máš slovo.
2: Zdravím tě, Lukáši, a zdravím taky všechny posluchačky a posluchače. Začneme jednou tuzemskou novinkou, protože do kin přichází nové české drama s prvky komedie Léčivé účinky sebeklamu.
3: Tady pan Gover.
2: Slavný spisovatel a byl z Norko, kterého hraje Martin Stránský, žije v ústraní a před světem se schovává. Jednoho dne ho ale navštíví novinář v podání Ondřeje Sokola a obyčejný rozhovor se během chvíle mění v ostrý psychologický souboj, ve kterém postupně vyplouvají na povrch tajemství, polopravdy a věci, které měly zůstat skryté.
4: O co vám vlastně jde? Odpovídám na všechny vaše stupidní otázky. Chcete odejít, to jste se přijel z Francie nasnídat?
2: Takže Léčivé účinky sebeklamu, český film, který vás donutí přemýšlet, komu vlastně věříte. Anthony Bourdain ještě předtím, než se stal slavným kuchařem, spisovatelem a ikonou cestovatelských pořadů, byl 19-letým klukem, který hledal své místo v životě. No a právě jeho začátky vypráví nový film Tony, ve kterém Bourdaina stvárnil Dominic Sessa. Po jeho boku se objeví Antonio Banderas nebo Emilia Jones a nebo Leo Woodall. Že léto, kuchyně, chaos, moře, první velká životní zkušenost a zrod muže, kterého později znal celý svět, to je film Tony, příběh Antonio Bourdaina, který začal dávno předtím, než se objevil na televizních obrazovkách.
5: Are you a good guy or a bad guy?
2: No a nakonec nemůžu nezmínit hudební dokument Oasis Don't Look Back in Anger.
6: I just don't see myself on stage with Liam.
2: Hudební dokument, který nabízí otevřený a emotivní pohled na největší hudební událost roku 2025 a zachycuje jedinečnou atmosféru emoce, které na turné prožívali členové kapely, jejich fanoušci po celém světě při jejich naprosto překvapivém comebacku v loňském roce.
7: Just pure anger. I need to calm the f*** down.
2: No a díky mimořádnému přístupu přináší dokument záběry ze zkoušek, zákulisí koncertních pódií a také vůbec první společné rozhovory Noela a Liama Gallagherových po více než 20 letech.
8: Beyonce,
1: české komedie, drama, léčivé účinky sebeklamu, životopisný komediální film Tony a hudební dokument o famózní kapele Oasis jsou filmové premiéry tohoto týdne v moravských kinech a za filmové experty o nich mluvil Honza Tománek z kina Metropol Olomouc. Jsme vaše filmové rádio a Honzo, díky, že si nám věnoval svůj čas.
2: Díky, Lukáši, měj se krásně.
0: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání. Skyrock. Skyrock.
9: Podzim je čas tvoření. V galanterii Bivoj Kolář najdete vše, co k tomu patří. S naší maskáčovinou se ztratíte v lese, ale vyniknete ve městě. Výplně do sedacích vaků, polštářů i plyšáků a kilogramové zbytky látek plné inspirace. Navštivte nás v Olomouci, Šternberku a Prostějově.
10: U Bivoje všechno je.
11: Znáte Kroměříž ve dne, ale zažili jste ji už i po setmění? Přijďte na slavnost Kroměříž září, která propojí ulice, náměstí i skrytá zákoutí v jeden velký zážitek. Čekají vás magická nocturna, pouliční umění, skvělé gastrospeciality, koncert kapely Divokej Bill i filmové hity v podání Olomoucké filharmonie. Zažijte město v novém světle od 18. do 20. září přímo v ulicích Kroměříže. Kompletní program na kroměříž.eu.
12: Hola, tak už je to tady. Každý čtvrtek vychází nový týdeník Hanák. Najdete ho ve své trafice a dalších prodejních místech na Olomoucku, Prostějovsku a Přerovsku. Na více jak 100 stranách najdete nejaktuálnější zprávy, sportovní zpravodajství, seriály, soutěže, recepty i magazín TV Pohoda s televizním programem. Regionální noviny Hanák vychází vždy ve čtvrtek.
13: To snad ne, já se na to vysku. A Kuťka je zase fuč.
14: Tak jdi už konečně do Milwaukee. Jejich apka ti najde a navíc pohlídá její výkon.
13: Si děláš kozy. A kde to Milwaukee mají?
14: Ve Šternberku, v prodejně nářadí Todd Group na Jivavské. Samej profi Verzeig. Víš co, mrkni rovnou na náradidoruky.cz.
1: Vůně soutěžního guláše, studené pivo a živé kapely. To je Bohuňovický gulášfest v sobotu 12. září u kulturního domu v Bohuňovicích. Hrát bude Star Hills, Folklorika, Viktor Sodoma a Parní stroj. V průběhu večera budeme pozitivní s kapelou Negativ. Skvělá zábava na gulášfestu v Bohuňovicích.
12: Makáte naplno v práci, jste domácí kutil nebo vyrážíte do terénu? V Ardonu vás oblékneme od hlavy až k patě. Úterý 15. září startuje velký den v prodejně Ardon v Olomouci na Hněvotínské u Kauflandu. Čeká vás exkluzivní sleva 25% na kompletní sortiment, dárky k nákupu i parádní servis. Oblečení a obuv, co vás nenechají ve štychu. Úterý 15. září Ardon Olomouc na Hněvotínské. Přijďte si pro svůj kousek. Ardon, pracovní a volnočasový oblečení a obuv.
0: Luskni.cz.
3: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
0: Luskni.
3: Koloběžku nebo spotřebič?
0: Luskni a máš.
3: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
8: Skluzavky, chrám ve věži i Alexandrijská knihovna. To není zábavní park, ale nová výstava pilíře civilizace ve vlastivědném muzeu v Olomouci. Objevte, jak vznikla města nebo písmo a vyzkoušejte si na vlastní kůži, co drží civilizaci pohromadě. Pilíře civilizace. Více na vmo.cz.
15: Renault. Přemýšlíte o novém voze? Teď je ten správný čas. Renault Days jsou tady a s nimi i skvělé nabídky na vybrané modely. Například Renault Austral pořídíte se zvýhodněním až 209 000 korun s financováním a se zimními pneumatikami v ceně vozu. A k tomu výbava v hodnotě až 30 000 korun. Přijďte k nám na testovací jízdu a objevte všechny speciální nabídky na Renault Days do konce září.
16: Auto Kubíček. Vždy něco navíc. Auto Kubíček v Šumperku a Olomouci. Auto Kubíček.
17: Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů. To vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.
18: Skyrock.

0: Vaše odpolední rocková jednička
1: Skyrock.
0: Držte naše vlny i po 14. hodině a poslouchejte další nové zprávy.
1: Skyrock.
0: Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Přinášíme vám zprávy. Velkolepými závody historických automobilů ožije o víkendu Šternberg. Od pátku do neděle se tu koná tradiční závod Ecce Homo Historic. Město přivítá desítky historických automobilů a nabídne bohatý program. Připomeneme, že Ecce Homo Historic a další program si vyžádají dopravní omezení. Centrum Šternberka a přilehlé silnice budou už od pátku uzavřeny. Podrobně na webu sternberg.eu nebo na ecce-homo.cz.
0: Místní rádio, místní zprávy.
2: Kriminálka v regionu má jasno. Kriminalisté navrhli obžalovat 53-letého recidivistu za loňskou vraždu v Přerově. Obviněný muž podle policie po hádce v bytě na sídlišti v ulici Osmek zastřelil svého známého. Mělo k tomu dojít loni 27. listopadu. Obviněný muž má v rejstříku 22 záznamů a je stíhán vazebně. Za zastřelení stejně starého muže 53-letému obviněnému hrozí až 18-leté vězení.
1: Vysíláme aktuální zprávy.
2: EET se vrátí. Sněmovna definitivně schválila obnovení elektronické evidence tržeb od příštího roku. Nová verze EET má být jednodušší než předchozí systém a upustí od nutnosti tisku papírových účtenek. Obnovená EET se naopak nově dotkne bezhotovostních plateb. Výjimku z povinné evidence tržeb získají pouze OSVČ s paušální daní a příjmy do 1 milionu, píší Novinky.cz. Stát si od EET slibuje narovnání podnikatelského prostředí.
0: Sport.
2: Do hlavní fáze fotbalové ligy mistrů dnes se vstoupí Slavia Praha. Český šampion se představí na domácím trávníku proti francouzskému vicemistru Racing Lens od 21 hodin. Slavia čeká na výhru v základní části prestižní soutěže už 19 utkání. Uvidíme, zda tuto šňůru dnes přestřihne.
0: Počasí.
3: Víme, jak bude. Dnešek slibuje polojasno až oblačno. Přechodně se nám může i úplně zatáhnout. Pršet by nám ale nemělo. Po včerejšku se nám trochu ochladilo. Nejvyšší teploty dnes nepřesáhnou 21 stupňů. Foukat by nám ale měl jen slabý větřík. Venku je to proto tak na lehkou čísku nebo mikinu. Dýchat by se nám venku mělo krásně. Biozátěž je dneska v celé republice na jedničce, tedy na nejlepším stupni.
4: Jsem John. John Crane. A hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařinamásmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
0: Doprava.
3: Víme, jak se jezdí tady. Připomínáme neprůjezdnou silnici u Kujetín na trase mezi Bezměrovem a Křenovicemi na úrovni Popůvek. Probíhá tady momentálně vyšetřování. V obou směrech je silnice neprůjezdná. Pokud můžete, vezměte to raději jinudy. Bouračku dvou aut máme taky na Svitavsku, v Třebařově u základní a mateřské školy. Projet je možné, ale se zvýšenou opatrností. Policejní hlídky nám hlásíte na D1 na exitu Kujetín, na D46 na exitu Olšany u Prostějov. Pomáhají a chrání taky v Šumperku v ulici Zábřeská a nebo v Buchlovicích na silnici 50 u Hřbitova. To bylo naše dopravní info, další nejpozději za hodinku.
1: Pěkný den na cestách vám přeje firma Autorolný.
5: Autorizovaný servis a prodej náhradních dílů značky Jeep. www.autorolný.cz.
0: Tak a teď už hrajem.

Top osobnosti kraje. Představujeme vám zajímavé osobnosti našeho regionu. Dnešním hostem je Robert Runták. Rozhovor poslouchejte dnes po 10. a 16. hodině na tomto rádiu. Top osobnosti kraje. Skyrock. Na Rýmařovsku na 90,2 FM.

0: Velké díky za vaši společnost. Prošli jsme regionální weby a vybrali pro vás to nejdůležitější, o čem se píše, a další perličky z okolí. To vše vám přineseme už za chvíli. Přejeme vám, ať vám dnešní čtvrtek utíká s lehkostí a přesně podle vašich představ.
1: Dřevo Ob, poctivé dřevo z Hané. Už 15 let dodáváme kvalitní palivové dřevo pro celý olomoucký region. Dřevo nařežeme, naštípeme a dovezeme až k vám. Objednejte včas a využijte aktuální letní ceny. Více na dřevoob.cz.
2: Dentální hygiena v Kaja Klinik v centru Olomouce. Kaja Klinik přijímá nové pacienty na dentální hygienu a bělení zubů. Dopřejte svým zubům profesionální a moderní přístup. Objednejte se včas na caiaklinik.cz v Olomouci.
3: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
4: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
5: Pracuješ ve výrobě a chceš změnu? Přijď do Mubea Prostějov. Hledáme seřizovače a další výrobní pozice. Mrkni na pracemubea.cz. Mubea Prostějov. Pořádná práce, pořádná výplata.
6: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton. Dlažby, ploty, sluší všude přitom, Tyton.
7: Luka od Dytonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční.
8: Pro doma.
9: Jedině Sezako z Olomouce vám doma vyřeší ucpaný odpad nebo vyveze žumpu, ale čistí také nádrže sacím bagrem a odváží nebezpečné odpady. Jedině Sezako.
10: Tento víkend přijede na Sovinec loutkářská a pohádková pouť. Loutkové pohádky a hry v podání divadelních a šermířských společností. Prohlídky hradu s průvodcem na třech trasách. Bohaté občerstvení pro všechny návštěvníky. Víkend plný pohádek, to je loutkářská a pohádková pouť o víkendu na Sovinci.
11: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Objev například pánské džíny Mustang za 896 korun. Allegro Days, jen do 20. září.
12: Zažijte den otevřených dveří v bývalé cihelně Slavonín. Čokoládovna Choco Bonté otevírá v sobotu brány historického areálu a zve vás na komentovanou prohlídku do prostor staré cihelny. Čeká vás prohlídka, řemeslný jarmark, malování na obličej, degustace vína, občerstvení a také ochutnávka jedinečných čokolád a pralinek Choco Bonté. Přijďte si užít příjemný den pro celou rodinu. Tuto sobotu v bývalé cihelně Slavonín. Těšíme se na vás.

zprávy rychle, stručně a spolehlivě. Infoservis vysíláme na Skyroku během dne každou celou. A tak s námi vždy víte, co se děje v Olomouckém kraji, v Česku i ve světě a vždy přidáme i sportovní aktuality. Zprávy na Skyroku hned po celé. Tak nás laďte dál.

0: teď slovo, pak hudba. Skyrock.
1: Na našich vlnách víme, o čem se píše. Už tuto neděli vyvrcholí v Přerovském parku Michalov finále talentové soutěže Radio Talent. O titul zabojují 4 finalisté a na své si přijdou i milovníci dobrého jídla. Finálový den je totiž spojený s gastrofestivalem Chutě kraje. Akce startuje v 11 hodin dopoledne a vstup je zdarma, uvádí Report.cz. Olomouc boduje na celostátní úrovni. Proměna bývalé výměníkové stanice v Trnkově ulici na moderní komunitní centrum s knihovnou se dostala mezi 10 finalistů soutěže Brownfield roku 2026. O cenu veřejnosti teď mohou v online hlasování rozhodnout i sami obyvatelé, informuje Olomoucký rej. Řidiči na Kroměřížsku se dočkali hladší jízdy. Silničáři dokončili kompletní opravu téměř 3-kilometrového úseku mezi Uhřicemi a Morkovicemi Slížany. Rekonstrukce vyšla na více než 34 milionů korun a provoz je tam už bez omezení, píše Kroměřížský deník. S naším rádiem jste vždy v obraze. Teď už i vy víte, o čem se píše.
0: Za chvilku jedeme dál. Skyrock. Melodický rock.
2: Skyrock.

0: solisty opery v čele s Evou Urbanovou a Danem Matouškem, což jsou opravdu ty áčkové superhvězdy v operním světě. Vystoupí orchestr Moravské filharmonie v plném obsazení, to znamená 70-hlavý orchestr. Smíšený pěvecký sbor bude doprovázet vlastně naše solisty a v jednu chvíli, pokud nebude pršet, se tam objeví i náš balet.
1: Říká ředitel Moravského divadla a Moravské filharmonie Olomouc David Garneš. Další detaily o velkém open air koncertu v Olomouci najdete na webu ded.olomouc.eu. Celý rozhovor s Davidem Garnešem na našem rádiu, v němž jsme vedle open air koncertu na Dnech evropského dědictví v Olomouci probrali i nové kulturně edukační centrum a jeho přínos olomoucké kultuře, si můžete poslechnout nyní na webu podcasty.olomouc.eu. Bacha na medvědy. Agentura ochrany přírody potvrdila výskyt medvědů v Beskydech. Odborníci už odeslali varování starostům obcí v Moravskoslezském a Zlínském kraji. Informace o pohybu medvěda se objevily dříve na Frýdecko-Místecku či na Rožnovsku. Ochránci vyzývají obyvatele a turisty v Beskydech, aby si zabezpečili popelnice a nenechávali v přírodě odpadky, aby k ním medvědi neměli přístup a nelákali je. Výskyt medvědů je v Beskydech běžný od 70. let, píší Novinky.cz.
2: Sport.
1: Trůn opouští běloruská tenistka Arina Sabalenková. Po 99 měsících přijde o post světové jedničky. V pondělí ji na čele žebříčku WTA vystřídá Kazaška Jelena Rybakinová, která si posun zajistila včera postupem do semifinále singlu US Open.
2: Počasí.
3: Jestli vám dneska spadlo pár kapek na hlavu, neházejte deštník do žita. Mraky balí kufry, od západu míří čistá obloha. Dneska ještě stále 21 stupňů Celsia, víkend nasadí parádních 24 stupňů. Přeháňku potkáte spíš náhodou a nový déšť dorazí až v neděli večer. Víme, jak bude. Čtvrtek a pátek oblačno s přeháňkami, místy polojasno. Víkend nádherně, teploty až 25 a skoro jasno.
2: Doprava.
3: Jsme s vámi na cestách. Úplná uzavírka u Kojetína. Probíhá vyšetřování dopravní nehody. Přímo v Kojetíně na Svatopluka Čecha navíc vyprošťují taky dvě osobní auta. Po nehodě jezdí se jedním jízdním pruhem. S bouračkami počítejte. Na 11. u Olšan srazily se dva nákladňáky. Tvoří se velké kolony. Neprůjezdná je silnice kvůli tahači, který blokuje provoz u Jakubovic. Dvě auta se srazila u Lipiny. Další karambol řeší policisté u Třebařova. Pozor na policejní hlídky, jedna stojí na D1 ve směru od Říkovic na Ostravu. Tady to je hned u dodávky s defektem. Jinak policie měří na D35 u Unčovic i na obchvatu Olomouce, stojí na D1 u Hulína, Lipníku nebo Kroměříže a majáčky jste viděli taky na D55 u Majetína. Dobře, dojeďte.
4: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
5: Tak a teď už hrajem.

0: Čtvrteční den ubíhá v plném tempu a my jsme moc rádi, že trávíte čas s námi u svých přijímačů. Pokud přemýšlíte, čím si zpestřit volný čas a kam vyrazit za kulturou, sportem nebo odpočinkem, máme pro vás přichystanou nálož skvělých tipů. Přejeme vám pohodové chvíle a lehkou hlavu při plnění všech vašich dnešních povinností.
1: MLS Holice uvádí příběh o maximální jistotě, stabilitě a skvělé budoucnosti. Ve světě plném nejistoty přichází gigant z Olomouce, který napájí i světová datacentra. Nábor na nové pozice v kanceláři i ve výrobě. V hlavních rolích čisté prostředí, vysoký nástupní bonus pro vybrané pozice, atraktivní mzda, 10 000 na volný čas a 5 týdnů dovolené. Vstupenky do nové kariéry jsou právě v prodeji. Premiéra vašeho úspěchu na MLS. .cz.
2: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
3: Je tady další domácí zápas hokejistů HC Zubr Přerov. Přijď i ty podpořit přerovské Zubry a společně rozneseme soupeře na kopitech. Utkání prvního kola Maxa Ligy HC Zubr Přerov AZ Havířov na přerovském zimním stadionu už tuto sobotu v 17 hodin.
4: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
5: Vážně? A co umí?
4: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
5: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
6: Mezinárodní výstava psů Flora Canis. Výstaviště Flora Olomouc 12. a 13. září. Přehlídka psích šampionů ze všech koutů světa a atraktivní program pro děti i dospělé. Mezinárodní výstava psů Flora Canis a dětský den na Flóře 12. a 13. září v Olomouci. Více na floracanis.cz.
7: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
8: Mrkněte na opel-morava.cz nebo rovnou přijeďte. Váš autorizovaný prodejce Opel, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc.
9: Bike Park Hrubá voda. To je nový bike park jen 20 minut od Olomouce. Nahoru se vyvezeš lanovkou a dolů pěkně po trailech nádherným lesem. Bike Park Hrubá voda. Projeď si pohodový flow trail, jump line, downhill nebo přírodní enduro tratě. Nový bike park Hrubá voda s lanovkou a parádním vyžitím najdeš uprostřed rezortu Hrubá voda u Olomouce. Resorthrubavoda.cz.
10: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Jelidla. T-motor.cz.
11: Hezký den vám přeje nejlepší adresa ve městě www.olomouc.cz.
12: Už tento víkend se ve Šternberku koná tradiční Ecce Homo Historic a spolu s ním šternberské slavnosti. Přijďte obdivovat krásy historických automobilů a motocyklů nebo soutěžní jízdu pravidelnosti. Navštivte město Šternberk a jeho šternberské slavnosti a Ecce Homo Historic. Více na ecce-homo.cz.
13: Skyrock.

0: Rádio Hana Skyrock.
1: Na Skyrocku vysíláme každý den nejlepší pozvánky na akce v našem regionu. S námi víte, kde se pobavit, kam zajít a co se kde děje. Každý den po 13. a 16. hodině vysíláme tipy, kam vyrazit. Jedině na Skyrocku.

0: Taky dneska víme, kde se skvěle pobavíme. Co takhle kino? V olomouckém Premier Cinemas má premiéru například nový animák Dívka v oblacích, anebo taky Magická posedlost dvojka, což znamená, že se vrací Sandra Bullock a Nicole Kidman. Znovu spojí síly, aby zažehnali temnou kletbu. Tohleto čarodějnické fantazy dneska promítá i přerovská Hvězda anebo Bruntál. Prostějov se teď o víkendu chystá na hanácké slavnosti. Na náměstí TGM budou hody, průvod hanáků, tradice a muzika od folkloru a sborového zpěvu až po nedělní koncert Anety Langerové. V sobotu se za námi stavte na bohuňovický Gulášfest. Oficiální zahájení je ve 14 hodin a kromě toho nejlepšího guláše bude třeba i parkour, mažoretky a spousta kapel. A ještě se podíváme na Sovinec. Tady nás čeká tradiční loučení s létem pro malé i velké návštěvníky a neb kašpárek na Skalním hradě. Bude to víkend plný pohádek a šermířských vystoupení a pobaví nás i kejklíři, klauni a nebo sokolníci. Tak si vyberte z našich tipů a poslouchejte dál.
1: S námi máte každý den nejlepší přehled o akcích v našem okolí. Skyrock. Jsme partneři nejlepších akcí v regionu.
2: Kvalita, na kterou je Evropa hrdá. Renault a Dacia. Nové modely a akční novinky v Autokubíček, Olomouc a Šumperk. Více na autokubíček.cz.
3: Distant Bells Pink Floyd Tribute Band. Už tento pátek se můžete těšit od 19 hodin v zámeckém amfiteátru na skvělou muziku. Nezapomenutelné skladby kapely Pink Floyd v podání vynikající revivalové skupiny znovu ve Velké Bystřici. Distant Bells Pink Floyd Tribute Band tento pátek Velká Bystřice.
4: Hola, tak už je to tady. Každý čtvrtek vychází nový týdeník Hanák. Najdete ho ve své trafice a dalších prodejních místech na Olomoucku, Prostějovsku a Přerovsku. Na více jak 100 stranách najdete nejaktuálnější zprávy, sportovní zpravodajství, seriály, soutěže, recepty i magazín TV Pohoda s televizním programem. Regionální noviny Hanák vychází vždy ve čtvrtek.
5: Dny evropského dědictví v Olomouci od 7. do 13. září. Komentované prohlídky a procházky, otevřené památky i hudební vystoupení. A v pátek 11. září slavnostní open air program Moravského divadla a Moravské filharmonie Olomouc. Celý program najdete na det.olomouc.eu.
6: Fitnessáci pozor! Aktivní září v Nutrend World Fitness Olomouc. První vstup zdarma, soutěže, ochutnávky produktů, skupinové lekce a navíc sleva 20% na první permanentku. Nečekej a začni podzim naplno v Nutrend World Fitness Olomouc. Tvoje forma začíná u nás.
7: O víkendu 12. a 13. září ožije Prostějov už dalším ročníkem hanáckých slavností. Oblíbenou akcí s bohatým kulturním programem, regionálními pokrmy, tradicemi Hané a krojovaným průvodem. Na náměstí TG Masaryka v Prostějově vás čeká o víkendu skvělá zábava pro celou rodinu.
8: Čtyři skvělí finalisté, jedno pódium a obrovské napětí. Kdo se stane novou hudební hvězdou našeho regionu?
9: Odpověď přinese velkolepé finále už v neděli 13. září v nádherném prostředí Přerovského parku Michalov.
8: Živě a naplno to rozbalí slovenští inými slovami.

0: právě tahle vystoupení přímo před vámi a porotou rozhodnou, kdo ovládne soutěž a získá prestižní titul Radiotalent Olomouckého kraje 2026.
1: Rozdáme i ceny veřejnosti a atmosféru rozproudí skvělý hudební host Romana Maříková.
0: K tomu parádní den pod širým nebem propojený s oblíbeným festivalem Chutě kraje.
1: Přijďte fandit svým favoritům. Finále soutěže Radiotalent 13. září od 11 hodin v parku Michalov v Přerově. Vstup je zdarma.
0: Těšíme se na vás.
1: Tento projekt je realizován s finanční podporou Olomouckého kraje.
2: Skluzavky, chrám ve věži i Alexandrijská knihovna. To není zábavní park, ale nová výstava pilíře civilizace ve vlastivědném muzeu v Olomouci. Objevte, jak vznikla města nebo písmo a vyzkoušejte si na vlastní kůži, co drží civilizaci pohromadě. Pilíře civilizace. Více na vmo.cz.
3: Oslavme společně úrodu. Dožinky Olomouckého kraje 12. září v amfiteátru Náměšť na Hané. Čeká vás tradiční program, regionální výrobci, folklor i setkání s lidmi, kteří tvoří srdce našeho venkova. Dožinky Olomouckého kraje 12. září, amfiteátr Náměšť na Hané. Pořádá Agrární komora Olomouckého kraje. Generálním partnerem jsou pivovary Zubr, síla poctivého řemesla.

0: dobré odpoledne. My jsme Skyrock a také po 16. hodině vám zahrajeme další pecky. Teď přinášíme aktuální zprávy, počasí i dopravu. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Díky, že jste s námi. Máme pro vás zprávy. Sklidnit provoz v Olomouci se snaží městská policie. Strážníci pravidelně hlídají řidiče, zda dodržují povolenou rychlost ve městě. Hlásí, že dnes stojí s radarem na Pekařské ulici v centru města a na Svatoplukově v Řepčíně.
2: Přerov aktuálně.
1: Jezdit městskou hromadnou dopravou v Přerově zadarmo je několik zářijových dní, kdy to půjde. Městská autobusová doprava bude pro obyvatele a návštěvníky Přerova zdarma během vybraných akcí ve městě.
3: Bezplatná přeprava bude zajištěna v neděli 13. září při konání gastrofestivalu Chutě kraje a následně od 16. do 22. září v rámci Evropského týdne mobility 2026. Město tímto krokem chce motivovat návštěvníky akci k využívání veřejné dopravy na místo osobních automobilů. Opatření má přispět ke snížení dopravní zátěže v centru města.
1: Vysvětluje mluvčí Přerova Lenka Chalupová. Zastavení zdražování dálničních známek bude dál projednávat sněmovna. Dnes by měla poslat novelu o ukončení pravidelné každoroční valorizace známek do závěrečného schvalování. Za základní roční známku tak řidiči podle novely mají i v dalších letech zaplatit letošních 2570 korun, za měsíční 480, za desetidenní 300 a za jednodenní 230 korun. Úlevy pro vozidla s alternativním pohonem mají také zůstat. Uvidíme, jak se to vyvine. Sport. Hokejisté Pardubice dnes vyrazí do dalšího utkání v Lize mistrů. Po dvou domácích výhrách bez obdrženého gólu v prestižní soutěži vyrazili do Finska. Dnes od 17.30 nastoupí na ledě týmu Saipa Lappeenranta.
2: Facebook Skyrocku. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádia Hana Skyrock. Připojte se, lajkujte, sdílejte. Počasí.
4: Páteční déšť berme jako takové malé poctivé zalití zahrádek před víkendem. Během dne se pak mraky rozpustí a odstartují parádní zářijovou jízdu. Sobota i neděle 20 až 25 stupňů Celsia a polojasné nebe. Ideální konstelace na další grill party nebo výšlap na hory. Víme, jak bude. Čtvrtek a pátek ještě může sprchnout. Víkend, vlastně trošku babí léto. 20 až 25 a polojasno.
5: Jsem John. John Crane. A hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com. Doprava.
4: Na silnicích v regionu to pěkně skřípe. Nejvážnější situace u Olomoučan havaroval motorkář. Na místě záchranáři. Je to vážnější u Olomoučan, počítejte se zdržením. Kojetín, Svatopluka Čecha, záchranka po srážce dvou osobáků. Jezdí se jední pruhem. Plechy se ohýbají v Olomouci na Jeremenkově, srážka dvou aut. V Kroměříži, v Robelova ulice, ťukanec dvou osobáků. U Olšan pořád kvůli nehodě dvou náklaďáků hustá doprava. Dámy i páni v uniformách, dnes hlídky v Olomouci na Svatoplukově ulici. Stojí ve Štěpánově, majáčky, když projíždíte Bystřicí pod Hostýnem, na D1 u Kojetína a taky na tahu mezi Hranicemi a Lipníkem. Víme, jak se jezdí tady, tak nohu z plynu a šťastný dojezd.
2: Pěkný den na cestách vám přeje společnost Autorolný.
6: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Profesionál. www.autorolný.cz.
0: Tak a teď už hrajem.

0: Top osobnosti kraje. Povídáme si s Robertem Runtákem. Roberte, o jaké Olomouci sníte?
1: Sním o takové Olomouci, která se nebude bát být nejlepší, která se taky nebude bát být jiná a která se třeba nebude bát být ani v lečem z první. Samozřejmě chci, aby to město bylo světové, aby bylo atraktivní a abychom dokázali překročit svůj stín. Také bych chtěl, aby bylo to město zdravě sebevědomé, ale myslím opravdu zdravě. To je takové to sebevědomí, které nemusíte přestírat, při kterém nemusíte nikomu nic dokazovat. Všichni zkrátka vědí, že jste dobří a já bych chtěl, aby taková byla i Olomouc.
0: Říká Robert Runták. Děkujeme. Celý rozhovor najdete na webu radiohana.cz. Skyrock. Na Olomoucku na 100 FM.

0: Děkujeme, že ladíte naše rádio. Čtvrtek si žádá trochu praktické inspirace a proto pro vás za chvíli máme náš magazín, ve kterém vám pravidelně přinášíme užitečné tipy, které vám usnadní den. Na našem streamu vám rádi přinášíme dobrou náladu.
1: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
2: Mrkněte na opel.morava.cz nebo rovnou přijeďte. Váš autorizovaný prodejce Opel, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc.
3: Mami, co jsme vyhráli?
4: To hned zjistíme. V galerii Šantovka každý los pomáhá i vyhrává. Až do 29. září můžete přispět na dům Ronalda McDonalda ve fakultní nemocnici Olomouc. Za každých 25 korun získáte stírací los s garantovanou odměnou, třeba plyšovou kapibarou. 100% příspěvků půjde na výstavbu domu, který pomůže rodinám zůstat na blízku svým nemocným dětem. Přispějte, setřete, pomozte rodinám zůstat spolu.
5: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Jakobs Barista zrnkovou kávu, kilo za 399,90. Klan Campbell jemnou skotskou whisky za 269,90. A Linteo toaletní papír s Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 15. září. Kaufland.
6: Lenu.
7: Přemýšlíte o novém voze? Teď je ten správný čas. Renault Days jsou tady a s nimi i skvělé nabídky na vybrané modely. Například Renault Austral pořídíte se zvýhodněním až 209 000 korun s financováním a se zimními pneumatikami v ceně vozu. A k tomu výbava v hodnotě až 30 000 korun. Přijďte k nám na testovací jízdu a objevte všechny speciální nabídky na Renault Days do konce září.
8: Auto Kubíček. Vždy něco navíc. Auto Kubíček v Šumperku a Olomouci. Auto Kubíček.
9: Tento víkend přijede na Sovinec loutkářská a pohádková pouť. Loutkové pohádky a hry v podání divadelních a šermířských společností. Prohlídky hradu s průvodcem na třech trasách. Bohaté občerstvení pro všechny návštěvníky. Víkend plný pohádek, to je loutkářská a pohádková pouť o víkendu na Sovinci.
10: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například jelen prací gel 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Nebo tvoje Lidl značka V5WC tablety 4 kusy za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
12: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90. A Pepsi 2,25 litru s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
13: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
14: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
15: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
16: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton, dlažby, ploty, sluší.
17: Luka od Dytonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční.
18: Pro doma.
19: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
20: Skyrock.
21: Rádio Hana Skyrock.
22: Rádio Hana Skyrock. Pořádáte akci, na kterou chcete pozvat naše posluchače? Pak napište na e-mail akce@radiohana.cz a my je pozveme také na Skyrocku a dalších našich rádiích, včetně online a na sociálních sítích. akce@radiohana.cz
20: Skyrock.

0: Dobrý styl na Skyroku.
1: Až 11 hodin denně. Přesně tolik času tráví některé děti na mobilu nebo u počítače. A to je celkem šílené číslo. Tenhle digitální maraton totiž může způsobit velké trable. Neustálé blikání a scrollování mění dětský mozek. Zhoršuje spánek, podepisuje se na psychice i na držení těla. A aby toho nebylo málo, čas strávený na sítích přímo souvisí s obezitou. Holt, když se sedí u videí, na pohyb už prostě nezbývá čas ani energie. Takže jak najít rozumnou rovnováhu mezi online světem a skutečným životem? Úplný zákaz většinou nefunguje. Zkuste si doma raději zavést zóny bez mobilů. Třeba u společného jídla nebo hodinu před spaním. A hlavně ukažme našim dětem, že svět venku nabízí daleko větší dobrodružství než jakýkoliv displej.
0: Život jednodušší. Životní styl, to je praktické info pro každý den, jedině na Skyroku. Luskni.cz.
2: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
0: Luskni.
2: Koloběžku nebo spotřebič?
0: Luskni a máš.
2: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
3: To snad ne, já se na to vysku. A Kuťka je zase fuč.
4: Tak jdi už konečně do Milwaukee. Jejich apka ti najde a navíc pohlídá její výkon.
3: Si děláš kozy. A kde to Milwaukee mají?
4: Ve Šternberku, v prodejně nářadí Todd Group na Jivavské. Samej profi Verzeig. Víš co, mrkni rovnou na náradidoruky.cz.
5: Makáte naplno v práci, jste domácí kutil nebo vyrážíte do terénu? V Ardonu vás oblékneme od hlavy až k patě. V úterý 15. září startuje velký den v prodejně Ardon v Olomouci na Hněvotínské u Kauflandu. Čeká vás exkluzivní sleva 25% na kompletní sortiment, dárky k nákupu i parádní servis. Oblečení a obuv, co vás nenechají ve štychu. V úterý 15. září Ardon Olomouc na Hněvotínské. Přijďte si pro svůj kousek. Ardon, pracovní a volnočasové oblečení a obuv.
6: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Milka čokoládu z Kaufland Card Extra za 69,90, Budweiser Budvar nebo Budvar 33 za 17,90 a Senzodin nebo Parodontax z Kaufland Card Extra za 89,90 až do 15. září. Kaufland.
7: Zažijte sílu čistého hlasu. Vokální skupina High Five vás zve na exkluzivní koncert Stars Sing, když hlasy září. Čekají vás legendární světové i české hity bez jediného nástroje a v dokonalé harmonii. 18. listopad, Červený kostel Olomouc. Omezený počet vstupenek na sezení jen na smsticket.cz.
8: Kvalita, na kterou je Evropa hrdá. Renault a Dacia. Nové modely a akční novinky v Autokubíček, Olomouc a Šumperk. Více na autokubíček.cz.
9: 19. září, to je sobota, a na Fortu 20 v Křelově se bude rozdávat laskavost.
10: Druhý ročník laskavého festivalu přiveze Voxela, Terneč Have, Maoka, divadlo Tramtári a spoustu zábavy i zážitků.
9: Festival pro malé, velké i všechny, kteří mají srdce na správném místě.
10: Vítěžek akce podpoří spolek Dobropas a děti s poruchami autistického spektra.
9: Vstupenky na smsticket.cz.
10: Pořádá nadace Heleny Morávkové a rodinné centrum Olivy.
11: Podzim je čas tvoření. V galanterii Bivoj Kolář najdete vše, co k tomu patří. S naší maskáčovinou se ztratíte v lese, ale vyniknete ve městě. Výplně do sedacích vaků, polštářů i plyšáků a kilogramové zbytky látek plné inspirace. Navštivte nás v Olomouci, Šternberku a Prostějově.
12: U Bivoje všechno je.
13: Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů. To vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.
14: Profesore, zas ten váš Olprán.
15: Ano, mají teď speciální akci na elektrokola už od 15 tisíc, dětská kola od 4 tisíc a dospělá od 5 tisíc.
14: Takže všichni pro kolo na Olpran.cz nebo do podnikové prodejny na Libušině 101 v Olomouci.
15: Přesně tak, budoucnost čeká. Olpran.cz.
16: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
17: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
16: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
18: Rockové hity hrajeme non-stop.
19: Skyrock.

0: Každý rocker musí mít přehled. Zesilte si nové zprávy na Skyroku a také po 17. hodině jeďte na vlně nejlepšího rockového výběru.
1: Skyrock.
0: Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyroku.
2: Přinášíme vám zprávy. Velkolepými závody historických automobilů ožije o víkendu Šternberg. Od pátku do neděle se tu koná tradiční závod Exce Homo Historic. Město přivítá desítky historických automobilů a nabídne bohatý program. Připomeneme, že Exce Homo Historic a další program si vyžádají dopravní omezení. Centrum Šternberka a přilehlé silnice budou už od pátku uzavřeny. Podrobně na webu sternberg.eu nebo na excehomo.cz.
0: Místní rádio, místní zprávy.
2: Kriminálka v regionu má jasno. Kriminalisté navrhli obžalovat 53-letého recidivistu za loňskou vraždu v Přerově. Obviněný muž podle policie po hádce v bytě na sídlišti v ulici Osmek zastřelil svého známého. Mělo k tomu dojít loni 27. listopadu. Obviněný muž má v rejstříku 22 záznamů a je stíhán vazebně. Za zastřelení stejně starého muže 53-letému obviněnému hrozí až 18-leté vězení.
1: Vysíláme aktuální zprávy.
2: EET se vrátí. Sněmovna definitivně schválila obnovení elektronické evidence tržeb od příštího roku. Nová verze EET má být jednodušší než předchozí systém a upustí od nutnosti tisku papírových účtenek. Obnovená EET se naopak nově dotkne bezhotovostních plateb. Výjimku z povinné evidence tržeb získají pouze OSVČ s paušální daní a příjmy do 1 000 000, píší Novinky.cz. Stát si od EET slibuje narovnání podnikatelského prostředí.
0: Sport.
2: Do hlavní fáze fotbalové ligy mistrů dnes vstoupí Slavia Praha. Český šampion se představí na domácím trávníku proti francouzskému vicemistru Racing Lens od 21 hodin. Slavia čeká na výhru v základní části prestižní soutěže už 19 utkání. Uvidíme, zda tuto šňůru dnes přestřihne.
0: Počasí.
3: Pátek ráno může být ještě šedivá obloha a dešťové přehánky sem tam. Teploty 21 stupňů Celsia, no a víkend, přátelé, ten bude jako ze škatulky. Meteorologové pro nás od soboty do neděle namixovali parádní koktejl sluníčka a teplot kolem 25 stupňů Celsia. Deštníky můžete s klidným svědomím nechat doma, protože další mraky dorazí až v neděli večer. Víme, jak bude, pátek polojasný s přeháňkami, víkend skoro jasno až polojasno, teploty až 25 stupňů ve stínu.
0: Doprava.
3: Odpolední doprava v regionu houstné, vysíláme dopravní informace. V Olomouci Jeremenkova ulice u nádraží silný provoz, srážka dvou osobáků. Žeranovice autobus se tady srazil s osobním autem, je to bez větších zranění. Čukanec dvou nákladňáků brzdí provoz na silnici u Olšan. A v Kojetíně v ulici Svatopluka Čecha záchranáři vyprošťují posádku ze dvou aut, projedete jedním pruhem. Kromě karambolu si dejte pozor na odstavená auta. D1 za exitem Mořice ve směru na Brno překáží porouchaná dodávka. Odstavený osobák u zádveřic Rakové. Kde si dát pozor na rychlost a na policejní hlídky? Uniformisté viděli na D35 za exitem Přáslavice ve směru na Velkou Bystřici. Stojí na D1 u Vyškova, majáčky jsou na D55 před exitem Hulín Východ. Šťastně a dobře dojeďte!
4: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
0: Tak a teď už hrajem.

0: Srdečně děkujeme za vaši přízeň. Čtvrteční den je v plném proudu a my se spolu už za 20 minut mrkneme do kalendáře. V našem kalendáriu si povíme o důležitých oslavencích i významných svátcích. Přejeme vám spoustu dobré energie a klidný, ničím nerušený čas s naší muzikou.
1: Jedině Sezako z Olomouce vám doma vyřeší ucpaný odpad nebo vyveze žumpu, ale čistí také nádrže sacím bagrem a odváží nebezpečné odpady. Jedině Sezako.
2: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní plenky Huggies Extra Care velikost 3, 72 kusů se slevou 25% za 459 korun. Allegro Days, jen do 20. září.
3: Skluzavky, chrám ve věži i Alexandrijská knihovna. To není zábavní park, ale nová výstava pilíře civilizace ve vlastivědném muzeu v Olomouci. Objevte, jak vznikla města nebo písmo a vyzkoušejte si na vlastní kůži, co drží civilizaci pohromadě. Pilíře civilizace. Více na vmo.cz.
4: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
5: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
6: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton, dlažby, ploty, sluší všude přitom.
7: Luka od Dytonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční.
8: Chutě kraje Olomouckého jsou tady. Oblíbený festival kvalitního jídla a pití přináší originální dobroty od farmářů a výrobců z regionu, vymazlené speciality z restaurací a bister a bohatý program pro malé i velké. Navštivte Food Festival Chutě kraje již tuto neděli v parku Michalov v Přerově. Více na chutekraje.cz. Na akci vás zve projekt Olivie. Olomoucký kraj, region zdravého života.
9: Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem, Bobkem a Lidlem pro vás máme velkou pěveckou školní výzvu. Zaspívejte s celou třídou naši písničku Jsme kuchaři, nebo jakoukoliv, kterou máte rádi. Natočte se a pošlete nám to. A výhra! Celé dopoledne s Bobem, Bobkem a se mnou přímo u vás ve škole nebo školce. Soutěžíme od 7. září do 31. října. Více na Lidl.cz. Čau a pa!
10: Na kráji zamíchej!
3: Už tento víkend se ve Šternberku koná tradiční Ecce Homo Historic a spolu s ním šternberské slavnosti. Přijďte obdivovat krásy historických automobilů a motocyklů nebo soutěžní jízdu pravidelnosti. Navštivte město Šternberk a jeho šternberské slavnosti a Ecce Homo Historic. Více na ecce-homo.cz.
11: Rádio Hana Skyrock.
12: Muzika bez kompromisu. Vybíráme jen ty nejlepší melodické rockové pecky pro vaši lepší náladu. Rádio Hana Skyrock je soukromá rozhlasová stanice, která vysílá z centra Olomouce do Olomouckého kraje a blízkého okolí. Díky, že jste s námi.

0: Skyrock Kalendárium. Je čtvrtek, je 10. září. Narozeniny dneska slaví kytarista Aerosmith Joe Perry a také britský herec Colin Firth. Známe ho například z Bridget Jonesové a nebo Lásky nebeské. A pozor, kulatou padesátku má jeden crazy týpek z našeho regionu. Možná ho poznáte podle smíchu. Je to Patrik Hartl, olomoucký režisér a spisovatel. Patrik je prostě božan a k té dnešní padesátce přejeme všechno nejlepší. Smích rozhodně léčí, tak ať je dnešek co nejveselější. A 10. září má svátek Irma, takže zdravíme a už posíláme dnešní sváteční AI song.
1: Irmy, tady je vaše rádio a sváteční hymna. Jdeme na...

0: tak co, líbilo se?
1: I my máme vás rádi.
0: Všechno nejlepší.
2: Skyrock kalendárium. Luskni.cz.
3: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
2: Luskni.
3: Koloběžku nebo spotřebič?
2: Luskni a máš.
3: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
4: Znáte Kroměříž ve dne, ale zažili jste ji už i po setmění? Přijďte na slavnost Kroměříž září, která propojí ulice, náměstí i skrytá zákoutí v jeden velký zážitek. Čekají vás magická nocturna, pouliční umění, skvělé gastrospeciality, koncert kapely Divokej Bill i filmové hity v podání Olomoucké filharmonie. Zažijte město v novém světle od 18. do 20. září přímo v ulicích Kroměříže. Kompletní program na kroměříž.eu.
5: To snad ne, já se na to vysp***u. A Kuťka je zase fuč.
6: Tak jdi už konečně do Milwaukee. Jejich apka tí najde a navíc pohlídá její výkon.
5: Si děláš kozy. A kde to Milwaukee mají?
6: Ve Šternberku, v prodejně nářadí Todd Group na Jívavské. Samej profi Verzeig. Víš co, mrkni rovnou na náradidoruky.cz.
7: Vůně soutěžního guláše, studené pivo a živé kapely. To je Bohuňovický gulášfest v sobotu 12. září u kulturního domu v Bohuňovicích. Hrát bude Star Hills, Folklorika, Viktor Sodoma a Parní stroj. V průběhu večera budeme pozitivní s kapelou Negativ. Skvělá zábava na gulášfestu v Bohuňovicích.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Distant Bells Pink Floyd Tribute Band. Už tento pátek se můžete těšit od 19 hodin v zámeckém amfiteátru na skvělou muziku. Nezapomenutelné skladby kapely Pink Floyd v podání vynikající revivalové skupiny znovu ve Velké Bystřici. Distant Bells Pink Floyd Tribute Band tento pátek Velká Bystřice.
10: Zažijte den otevřených dveří v bývalé cihelně Slavonín. Čokoládovna Choco Bonté otevírá v sobotu brány historického areálu a zve vás na komentovanou prohlídku do prostor staré cihelny. Čeká vás prohlídka, řemeslný jarmark, malování na obličej, degustace vína, občerstvení a také ochutnávka jedinečných čokolád a pralinek Choco Bonté. Přijďte si užít příjemný den pro celou rodinu. Tuto sobotu v bývalé cihelně Slavonín. Těšíme se na vás.
11: Oslavme společně úrodu. Dožinky Olomouckého kraje 12. září v amfiteátru Náměšť na Hané. Čeká vás tradiční program, regionální výrobci, folklor i setkání s lidmi, kteří tvoří srdce našeho venkova. Dožinky Olomouckého kraje 12. září, amfiteátr Náměšť na Hané. Pořádá Agrární komora Olomouckého kraje. Generálním partnerem jsou pivovary Zubr, síla poctivého řemesla.
2: Skyrock.

0: iRock a rockový podvečer. Chcete dál nejlepší rockový výběr? Bude tu i po 18. hodině. Teď vysíláme zprávy, počasí a dopravu.
1: Skyrock.
0: Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Vítejte u zpráv. Olomouc bude plná absolventů Univerzity Palackého o tomto víkendu. Nejstarší univerzita na Moravě uspořádala takto velké setkání naposledy před 10 lety. Setkání stovek absolventů je propojené s kulturními akcemi v Olomouci a začne již v pátek. Podrobnosti má upol.cz. Řidiči, cesta autem je stále dražší. I Olomoucký kraj zaznamenal, co se týče

0: podnik by měl začít fungovat příští rok, píše o tom Metro.
1: Hlas lidu.
2: Jaké jsou doma vaše rozhovory ohledně mobilů? Nový průzkum MNS ukázal, že 3 z 5 dětí zažívají doma při rozhovorech o používání telefonů napětí. Více než polovina by přitom uvítala nekritický zájem ze strany rodičů o tom, co na telefonu dělají. Tak jen takový tip na odpoledne, až budete s rodinou.
3: Sport.
2: O soupeřkách do finále má jasno na tenisovém Grand Slamu US Open česko-americká dvojice Katka Siniaková a Taylor Townsendová. O titul v deblu se na newyorském betonu střetnou s Američankami Krugerovou a Montgomeryovou. Duel je v plánu v pátek v 18 hodin našeho času.
3: Počasí.
4: Jestli vám dneska spadlo pár kapek na hlavu, neházejte deštník do žita. Mraky balí kufry, od západu míří čistá obloha. Dneska ještě stále 21 stupňů Celsia, víkend nasadí parádních 24 stupňů. Přeháňku potkáte spíš náhodou a nový déšť dorazí až v neděli večer. Víme, jak bude. Čtvrtek a pátek oblačnost s přeháňkami, místy polojasno. Víkend nádherně, teploty až 25 a skoro jasno.
3: Doprava.
4: Doprava zlobí. Hlavně teď v Olomouci, Jeremenkova ulice, nehoda dvou osobáků a kolony. D35 před Unčovicemi ve směru na Olomouc stojí porouchané auto. Ve Velké Bystřici potkáte policejní hlídku, další radar ve Velkém Újezdě. Na Přerovsku v Kojetíně uzavřený jeden pruh na ulici Svatopluka Čecha po nehodě dvou aut. Dejte si pozor taky na konci dálnice D1 u Říkovic. Tady stojí policejní kontrola. Dořešují se nehody u Olomoučan, tady boural motorkář ve Valmezu. Nádražní ulici počítejte s aktuálním ťukancem dvou aut. Policie nově měří na D1. Je to exit Vyškov východ a exit Kroměříž východ. Stojí taky na D55 mezi Otrokovicemi a Hulínem. Hlídku jste aktuálně viděli ve Svitavách na nájezdu na D35. Dobře dojeďte.
3: Tak a teď už hrajem.

0: Jsme moc rádi, že posloucháte tohle rádio. Za chvíli už nás čeká inspirativní rozhovor s naším dnešním hostem. Jako každý týden, i tentokrát se mrkneme na filmové premiéry. Přejeme vám pohodový čas a stálou vlnu dobré nálady u nás na vlnách.
1: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s pětiletou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
2: Mrkněte na opel-morava.cz nebo rovnou přijeďte. Váš autorizovaný prodejce Opel, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa s kůží 100 gramů za 28,90 a plnotučné trvanlivé mléko Albert litr s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
4: Je tady další domácí zápas hokejistů HC Zubr Přerov. Přijď i ty podpořit přerovské Zubry a společně rozneseme soupeře na kopitech. Utkání prvního kola Maxa ligy HC Zubr Přerov AZ Havířov na přerovském zimním stadionu už tuto sobotu v 17 hodin.
5: Mami, co jsme vyhráli?
6: To hned zjistíme. V galerii Šantovka každý los pomáhá i vyhrává. Až do 29. září můžete přispět na dům Ronalda McDonalda ve fakultní nemocnici Olomouc. Za každých 25 korun získáte stírací los s garantovanou odměnou, třeba plyšovou kapibarou. 100% příspěvků půjde na výstavbu domu, který pomůže rodinám zůstat na blízku svým nemocným dětem. Přispějte, setřete, pomozte rodinám zůstat spolu.
7: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Jelidla. t-motor.cz.
8: Tento víkend přijede na Sovinec loutkářská a pohádková pouť. Loutkové pohádky a hry v podání divadelních a šermířských společností. Prohlídky hradu s průvodcem na třech trasách. Bohaté občerstvení pro všechny návštěvníky. Víkend plný pohádek, to je loutkářská a pohádková pouť o víkendu na Sovinci.
9: Skyrock.

Rádio Hana Skyrock. Skyrock. Ten pravý a jediný jižanský rock. Raritní rockové songy, které na jiných stanicích nikdy neuslyšíte. Bluesové megahity i rockovou klasiku. To vše pro vás máme každý den. Vychutnejte si náš rockový playlist bez kompromisu. Skyrock.

0: nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: My chceme jít do kina, ale na co? Taky si tohle říkáte, taky se na to ptáte. My máme odpověď, jako každý týden v našem rádiu. I dnes nám vysílají a filmové premiéry mají pod drobnohledem naši filmoví experti. Jaké jsou nejlepší kinotrháky pro druhý zářijový týden? Ví za Kinometropol Olomouc Honza Tománek. Honzo, máš slovo.
2: Zdravím tě, Lukáši, a zdravím taky všechny posluchačky a posluchače. Začneme jednou tuzemskou novinkou, protože do kin přichází nové české drama s prvky komedie Léčivé účinky sebeklamu.
3: Tady pan Gové.
2: Slavný spisovatel a byl z Norko, kterého hraje Martin Stránský, žije v ústraní a před světem se schovává. Jednoho dne ho ale navštíví novinář v podání Ondřeje Sokola a obyčejný rozhovor se během chvíle mění v ostrý psychologický souboj, ve kterém postupně vyplouvají na povrch tajemství, polopravdy a věci, které měly zůstat skryté.
4: O co vám vlastně jde? Odpovídám na všechny vaše stupidní otázky. Chcete odejít, to jste se přijel z Francie nasnídat?
2: Takže Léčivé účinky sebeklamu, český film, který vás donutí přemýšlet, komu vlastně věříte. Anthony Bourdain ještě předtím, než se stal slavným kuchařem, spisovatelem a ikonou cestovatelských pořadů, byl 19-letým klukem, který hledal své místo v životě. No a právě jeho začátky vypráví nový film Tony, ve kterém Bourdaina stvárnil Dominic Sessa. Po jeho boku se objeví Antonio Banderas nebo Emilia Jones a nebo Leo Woodall. Takže léto, kuchyně, chaos, moře, první velká životní zkušenost a zrod muže, kterého později znal celý svět, to je film Tony, příběh Antonio Bourdaina, který začal dávno předtím, než se objevil na televizních obrazovkách.
5: Are you a good guy or a bad guy?
2: No a nakonec nemůžu nezmínit hudební dokument Oasis Don't Look Back in Anger.
6: I just don't see myself on stage with Liam.
2: Hudební dokument, který nabízí otevřený a emotivní pohled na největší hudební událost roku 2025 a zachycuje jedinečnou atmosféru emoce, které na turné prožívali členové kapely jejich fanoušci po celém světě při jejich naprosto překvapivém comebacku v loňském roce.
7: Just pure anger. I need to calm the f*** down.
2: No a díky mimořádnému přístupu přináší dokument záběry ze zkoušek, zákulisí koncertních pódií a také vůbec první společné rozhovory Noela a Liama Gallagherových po více než 20 letech.
1: České komedie, drama, léčivé účinky, sebeklamu, životopisný komediální film Tony a hudební dokument o famózní kapele Oasis jsou filmové premiéry tohoto týdne v moravských kinech a za filmové experty o nich mluvil Honza Tománek z kina Metropol Olomouc. Jsme vaše filmové rádio a Honzo, díky, že si nám věnoval svůj čas.
2: Díky, Lukáši, měj se krásně.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Skyrock. Dentální hygiena v Kaja Klinik v centru Olomouce. Kaja Klinik přijímá nové pacienty na dentální hygienu a bělení zubů. Dopřejte svým zubům profesionální a moderní přístup. Objednejte se včas na caiaklinik.cz v Olomouci.
8: Přemýšlíte o novém voze? Teď je ten správný čas. Renault Days jsou tady a s nimi i skvělé nabídky na vybrané modely. Například Renault Austral pořídíte se zvýhodněním až 209 000 korun s financováním a se zimními pneumatikami v ceně vozu. A k tomu výbava v hodnotě až 30 000 korun. Přijďte k nám na testovací jízdu a objevte všechny speciální nabídky na Renault Days do konce září.
9: Auto Kubíček. Vždy něco navíc. Auto Kubíček v Šumperku a Olomouci. Autokubíček.cz.
10: Hola, tak už je to tady. Každý čtvrtek vychází nový týdeník Hanák. Najdete ho ve své trafice a dalších prodejních místech na Olomoucku, Prostějovsku a

0: pohoda s televizním programem. Regionální noviny Hanák vychází vždy ve čtvrtek.
1: Vůně soutěžního guláše, studené pivo a živé kapely. To je Bohuňovický gulášfest v sobotu 12. září u kulturního domu v Bohuňovicích. Hrát bude Star Hills, Folklorika, Viktor Sodoma a Parní stroj. V průběhu večera budeme pozitivní s kapelou Negativ. Skvělá zábava na gulášfestu v Bohuňovicích.
2: Dřevo Ob, poctivé dřevo z Hané. Už 15 let dodáváme kvalitní palivové dřevo pro celý olomoucký region. Dřevo nařežeme, naštípeme a dovezeme až k vám. Objednejte včas a využijte aktuální letní ceny. Více na dřevoob.cz.
3: Je tu Op 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Op 24 platí jen do 30. září.
4: Mrkněte na opel.morava.cz nebo rovnou přijeďte. Váš autorizovaný prodejce Opel, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc.
5: Hezký den vám přeje nejlepší adresa ve městě www.olomouc.cz.
6: Skyrock.
7: Milujeme rock.
8: Milujeme rock.

0: Skyrock a rockový podvečer. Chcete dál nejlepší rockový výběr? Bude tu i po 18. hodině. Teď vysíláme zprávy, počasí a dopravu. Skyrock. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Vítejte u zpráv. Olomouc bude plná absolventů Univerzity Palackého o tomto víkendu. Nejstarší univerzita na Moravě uspořádala takto velké setkání naposledy před 10 lety. Setkání stovek absolventů je propojené s kulturními akcemi v Olomouci a začne již v pátek. Podrobnosti má upol.cz. Řidiči, cesta autem je stále dražší. I Olomoucký kraj zaznamenal, co se týče pohonných hmot, velký cenový skok oproti minulému týdnu. Litr Naturalu 95 tu nyní koupíme v průměru za 43,30 a minulý týden byl o 2 koruny levnější. Podobně v Olomouckém kraji zdražila i nafta na 47,90 za litr. Bude část zdravotnictví Olomouckého kraje ve společných rukou Agelu a hejtmanství. Zastupitelé Olomouckého kraje budou 21. září jednat o vzniku společného podniku se skupinou Agel. Ten by provozoval nemocnice Přerov, Prostějov, Šternberg a Jeseník. Agel by měl v příštích 10 letech investovat do nemocnic v kraji 3 miliardy korun. Společný podnik by měl začít fungovat příští rok, píše o tom Metro.
0: Hlas lidu.
1: Jaké jsou doma vaše rozhovory ohledně mobilů? Nový

0: roku. Duel je v plánu v pátek v 18 hodin našeho času. Počasí.
1: Páteční déšť berme jako takové malé poctivé zalití zahrádek před víkendem. Během dne se pak mraky rozpustí a odstartují parádní zářijovou jízdu. Sobota i neděle 20 až 25 stupňů Celsia a polojasné nebe. Ideální konstelace na další grill party nebo výšlap na hory. Víme, jak bude. Čtvrtek a pátek ještě může sprchnout. Víkend, vlastně trošku babí léto. 20 až 25 a polojasno.
2: Facebook Skyroku. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádia Hana Skyrock. Připojte se, lajkujte, sdílejte.
3: Tak a teď už hrajem.

0: díky za vaši společnost. Prošli jsme regionální weby a vybrali pro vás to nejdůležitější, o čem se píše, a další perličky z okolí. To vše vám přineseme už za chvíli. Přejeme vám, ať vám dnešní čtvrtek utíká s lehkostí a přesně podle vašich představ.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů. To vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.
3: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
4: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
5: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Jelidla. T-motor.cz.
6: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
7: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
6: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje. Skyrock.
8: Máme pro vás všechno nejlepší.
9: Tři programy na více než 30 výkonných vysílačích.
10: Největší hity 80. a 90. let.
9: Plus ověřené novinky hraje vaše číslo 1.
10: Rádio Haná. Pro rockové fanoušky je tu program Rádio Haná Skyrock s nejlepším melodickým rokem a rarý.

0: současné energické taneční muziky je tu naše nové Radio Metropole Olomouc.
1: Tři programy na více než 30 vysílačích nebo kdekoliv online na radiohana.cz.
2: To je Radio Haná,
1: Skyrock
2: a Metropole. Máme pro vás všechno nejlepší.

0: teď slovo, pak hudba.
1: Skyrock. Na našich vlnách víme, o čem se píše. Už tuto neděli vyvrcholí v Přerovském parku Michalov finále talentové soutěže Radio Talent. O titul zabojují 4 finalisté a na své si přijdou i milovníci dobrého jídla. Finálový den je totiž spojený s gastrofestivalem Chutě kraje. Akce startuje v 11 hodin dopoledne a vstup je zdarma, uvádí Report.cz. Olomouc boduje na celostátní úrovni. Proměna bývalé výměníkové stanice v Trnkově ulici na moderní komunitní centrum s knihovnou se dostala mezi 10 finalistů soutěže Brownfield roku 2026. O cenu veřejnosti teď mohou v online hlasování rozhodnout i sami obyvatelé, informuje Olomoucký rej. Řidiči na Kroměřížsku se dočkali hladší jízdy. Silničáři dokončili kompletní opravu téměř 3-kilometrového úseku mezi Uhřicemi a Morkovicemi Slížany. Rekonstrukce vyšla na více než 34 milionů korun a provoz je tam už bez omezení, píše Kroměřížský deník. S naším rádiem jste vždy v obraze. Teď už i vy víte, o čem se píše.
0: Za chvilku jedeme dál.
2: Skyrock.
3: Podzim je čas tvoření. V galanterii Bivoj Kolář najdete vše, co k tomu patří. S naší maskáčovinou se ztratíte v lese, ale vyniknete ve městě. Výplně do sedacích vaků, polštářů i plyšáků a kilogramové zbytky látek plné inspirace. Navštivte nás v Olomouci, Šternberku a Prostějově.
4: U Bivoje všechno je.
5: Profesore, zas ten váš Olprán.
6: Ano, mají teď speciální akci na elektrokola už od 15 tisíc, dětská kola od 4 tisíc a dospělá od 5 tisíc.
5: Takže všichni pro kolo na Olprán.cz nebo do podnikové prodejny na Libušině 101 v Olomouci.
6: Přesně tak, budoucnost čeká. Olprán.cz.
7: Makáte naplno v práci, jste domácí kutil nebo vyrážíte do terénu? V Ardonu vás oblékneme od hlavy až k patě. V úterý 15. září startuje velký den v prodejně Ardon v Olomouci na Hněvotínské u Kauflandu. Čeká vás exkluzivní sleva 25% na kompletní sortiment, dárky k nákupu i parádní servis. Oblečení a obuv, co vás nenechají ve štychu. Úterý 15. září Ardon Olomouc na Hněvotínské. Přijďte si pro svůj kousek. Ardon, pracovní a volnočasové oblečení a obuv.
8: Fitnessáci, pozor! Aktivní září v Nutrend World Fitness Olomouc. První vstup zdarma, soutěže, ochutnávky produktů, skupinové lekce a navíc sleva 20% na první permanentku. Nečekej a začni podzim naplno v Nutrend World Fitness Olomouc. Tvoje forma začíná u nás.
9: Chutě kraje Olomouckého jsou tady. Oblíbený festival kvalitního jídla a pití přináší originální dobroty od farmářů a výrobců z regionu, vymazlené speciality z restaurací a bister a bohatý program pro malé i velké. Navštivte food festival Chutě kraje již tuto neděli v parku Michalov v Přerově. Více na chutěkraje.cz. Na akci vás zve projekt Olivie. Olomoucký kraj, region zdravého života.

0: Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů. To vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.
1: Zažijte sílu čistého hlasu. Vokální skupina High Five vás zve na exkluzivní koncert Stars Sing, když hlasy září. Čekají vás legendární světové i české hity bez jediného nástroje a v dokonalé harmonii. 18. listopad, Červený kostel Olomouc. Omezený počet vstupenek na sezení jen na smsticket.cz.
2: Rádio Haná Skyrock.
0: To jsou nejen výkonné vysílače na střední Moravě, ale také online poslech kdekoliv mimo náš FM signál. www.skyrock.cz. Nalaďte si nás doma, v práci nebo v autě. Přejeme stále dobrý den. Skyrock.

0: videa s televizním programem. Regionální noviny Hanák vychází vždy ve čtvrtek.
1: Fitnessáci pozor! Aktivní září v Nutrend World Fitness Olomouc. První vstup zdarma, soutěže, ochutnávky produktů, skupinové lekce a navíc sleva 20% na první permanentku. Nečekej a začni podzim naplno v Nutrend World Fitness Olomouc. Tvoje forma začíná u nás.
2: Čtyři skvělí finalisté, jedno pódium a obrovské napětí. Kdo se stane novou hudební hvězdou našeho regionu?
3: Odpověď přinese velkolepé finále už v neděli 13. září v nádherném prostředí Přerovského parku Michalov.
2: Živě a naplno to rozbalí slovenští inými slovami.

0: tahle vystoupení přímo před vámi a porotou rozhodnou, kdo ovládne soutěž a získá prestižní titul Radiotalent Olomouckého kraje 2026.
1: Rozdáme i ceny veřejnosti a atmosféru rozproudí skvělý hudební host Romana Maříková.
0: K tomu parádní den pod širým nebem propojený s oblíbeným festivalem Chutě kraje.
1: Přijďte fandit svým favoritům. Finále soutěže Radiotalent 13. září od 11 hodin v parku Michalov v Přerově. Vstup je zdarma.
0: Těšíme se na vás.
1: Tento projekt je realizován s finanční podporou Olomouckého kraje.
2: Radio Hana Skyrock.
3: Skyrock.
2: Největší výběr rockových hitů na jednom místě.
1: Bezkonkurenčně nejširší playlist rockových pecek v éteru.
2: Minimum opakování a maximum důrazu na kvalitu.
1: To je playlist na Skyrocku. Každou hodinu, každý den, non-stop.

Olomoucko, Rýmařovsko i Bruntálsko. Přejeme dobrý den a díky, že i tady ladíte Rádio Haná Skyrock. Nejlepší rokový výběr pokračuje. A kde nás posloucháte teď vy? Skyrock.

0: Facebook Skyroku. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádia Hana Skyrock. Připojte se, lajkujte, sdílejte.
1: Rádio Hana. Okruh. Skyrock.

0: Rádio Hana Skyrock. Skyrock.
1: Víme, jaké bude počasí v Olomouckém kraji. Naši předpověď počasí budeme na Skyrocku vysílat hned po zprávách po celé. Díky, že ladíte nejlepší rokový

Česko, Boskovicko i Hranicko. Přejeme dobrý den a díky, že i tady ladíte Rádio Haná Skyrock. Nejlepší rokový výběr pokračuje. A kde nás posloucháte teď vy? Skyrock.

0: kalendárium na Skyroku. Vybíráme pro vás perličky z historie.
1: Vítejte u výběru z událostí s datem 10. září. Startujeme v roce 1919 podpisem Sanžermanské smlouvy. Tato definitivní tečka za první světovou válkou stanovuje hranice dnešního Rakouska s rozdělením jeho satelitních území mezi sousedící vítězné státy, především Československo. Pokračujeme vzpomínkou na dětské hry. Mnozí z nás jistě pamatují první komerčně úspěšnou herní konzoli firmy Nintendo Game Boy. Otlaky na palcích z hry Tetris možná cítíte ještě dnes. 10. září 1941 přichází na svět v japonském Kyotu tvůrce této konzole Gunpei Yokoi. Teď už muzika a narozeniny. Ročník 46 je bubeník rockových Slade Don Powell. S kapelou je na vrcholu sil v letech 1969 až 1992, kdy odchází frontman Noddy Holder. Z tohoto období pochází i nejznámější songy kapely Far Far Away, My Oh My nebo Merry Christmas Everybody. Od roku 1950 rokuje světem Joe Perry, kytarista, zpěvák a zakládající člen Aerosmith. S frontmanem Stevenem Tylerem dostali v 70. letech přezdívku Toxic Twins, jedovatá dvojčata, samozřejmě kvůli nezřízenému požívání nejrůznějších drog. Tato autorská dvojice přesto dokáže vyprodukovat skvělé songy jako Walk This Way, Dream On nebo mladší Love in an Elevator, Amazing nebo Crazy. I zítra pro vás máme nachystané další perličky z dějin, nenechte si je ujít na Skyroku.
0: Skyrock kalendárium. Vybíráme pro vás to nejzajímavější z historie. Skyrock.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: My chceme jít do kina, ale na co? Taky si tohle říkáte, taky se na to ptáte. My máme odpověď, jako každý týden v našem rádiu. I dnes nám vysílají a filmové premiéry mají pod drobnohledem naši filmoví experti. Jaké jsou nejlepší kinotrháky pro druhý zářijový týden? Ví za Kinometropol Olomouc Honza Tománek. Honzo, máš slovo.
2: Zdravím tě, Lukáši, a zdravím taky všechny posluchačky a posluchače. Začneme jednou tuzemskou novinkou, protože do kin přichází nové české drama s prvky komedie Léčivé účinky sebeklamu.
3: Tady pan Gober.
4: Gober.
3: Cíleš, Francie.
2: Slavný spisovatel Abel Znorko, kterého hraje Martin Stránský, žije v ústraní a před světem se schovává. Jednoho dne ho ale navštíví novinář v podání Ondřeje Sokola a obyčejný rozhovor se během chvíle mění v ostrý psychologický souboj, ve kterém postupně vyplouvají na povrch tajemství, polopravdy a věci, které měly zůstat skryté.
3: O co vám vlastně jde? Odpovídám na všechny vaše stupidní otázky. Chcete odejít, to jste se přijel z Francie nasnídat?
2: Takže Léčivé účinky sebeklamu, český film, který vás donutí přemýšlet, komu vlastně věříte.
5: You work in a kitchen before.
2: Yeah. Anthony Bourdain, ještě předtím, než se stal slavným kuchařem, spisovatelem a ikonou cestovatelských pořadů, byl 19-letým klukem, který hledal své místo v životě. No a právě jeho začátky vypráví nový film Tony, ve kterém Bourdaina stvárnil Dominic Sessa. Po jeho boku se objeví Antonio Banderas nebo Emilia Jones a nebo Leo Woodall.
6: I said I know how to cook.
7: Oh, I'm sorry, I didn't understand that. Shut the fuck up.
2: Takže léto, kuchyně, chaos, moře, první velká životní zkušenost a zrod muže, kterého později znal celý svět, to je film Tony, příběh Antonio Bourdaina, který začal dávno předtím, než se objevil na televizních obrazovkách.
8: Are you a good guy or a bad guy?
2: No a nakonec nemůžu nezmínit hudební dokument Oasis Don't Look Back in Anger.
9: I just don't see myself on stage with Liam.
2: Hudební dokument, který nabízí otevřený a emotivní pohled na největší hudební událost roku 2025 a zachycuje jedinečnou atmosféru emoce, které na turné prožívali členové kapely jejich fanoušci po celém světě při jejich naprosto překvapivém comebacku v loňském roce.
10: Just pure anger. I need to calm the f*** down.
2: No a díky mimořádnému přístupu přináší dokument záběry ze zkoušek, zákulisí koncertních pódií a také vůbec první společné rozhovory Noela a Liama Gallagherových po více než 20 letech.
1: České komedie, drama, léčivé účinky sebeklamu, životopisný komediální film Tony a hudební dokument o famozní kapele Oasis jsou filmové premiéry tohoto týdne v moravských kinech a za filmové experty o nich mluvil Honza Tománek z kina Metropol Olomouc. Jsme vaše filmové rádio a Honzo, díky, že si nám věnoval svůj čas.
2: Díky, Lukáši, měj se krásně.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Skyrock. Skyrock.

0: on the line.
1: Melodický rock, to je Skyrock.
2: Skyrock. Skyrock.

0: Kalendárium na Skyroku. Vybíráme pro vás perličky z historie.
1: Příjemný poslech Skyroku 11. září. Dnes se nevyhneme připomínce smutných událostí v Americe.
2: Je 11. září 2001. Dobře si to datum zapamatujte. Je to den nejhoršího teroristického útoku v dějinách lidstva. Teroristé zaútočili na světoznámé budovy v nejhustěji osídlených oblastech Spojených států. Všude tam vládne naprostý chaos, ale jisté je, že o život přišly tisíce lidí. Je 11. září 2001 a svět už nikdy nebude stejný jako dnes ráno.
1: Pokračujeme 11. zářím 1987 u nás doma. Vychází první číslo tehdy samizdatových Lidových novin. Do něho přispěla i řada významných jmén: Václav Havel, Jiří Dienstbier, Jiří Ruml nebo Miloš Zeman. I když s ním autoři nebyli spokojeni, u čtenářů si získalo oblibu a kopírováním rozmnožili jeho počet na 10 000 výtisků proti původně vydaným 300 kusům. V té době legenda českého herectví Pavel Landovský působí v emigraci v sousedním Rakousku. Narodil se 11. září 1936 a opouští nás 10. října 2014. Z jeho filmů připomínám Ostře sledované vlaky, Markéta Lazarová nebo Černí baroni.
3: Bože můj, oni mi tu najebu.
4: Toto jsem ještě nezažil. Kefalí, zeme gulu, budete rypákom ryť. Jako červená myš.
1: Na závěr jdeme za britskými alternativními rockery Coldplay. Slaví jejich kytarista a spoluzakladatel Johnny Buckland. Z tvorby si vzpomeneme jejich nejúspěšnější čtvrté album Viva La Vida or Death and All His Friends z roku 2008, produkované vyhlasným Brianem Enem. Za něj mají i několik cen Grammy. Zítra přinášíme další perličky, nenechte si je ujít.
0: Skyrock kalendáriu. Vybíráme pro vás to nejzajímavější z historie. Skyrock.